To byl Vincent Dandy a jeho symfonie na zpěv francouzských choralů. Na klavír hrál Jean-Yves Thibaudet, montrealský symfonický orchestr řídil Charles Dutoit.

Sonáty a partity Johanna Sebastiana Bacha pro sólové nástroje jsou technicky i výrazově náročné. Proslulá je partita číslo 2 D mol BWV 1004, hlavně kvůli závěrečné čakoně, která je rozsáhlejší než všechny předcházející věty dohromady. Na housle hraje Janin Jansen.

Jan Dysma ze Zelenka působil u jezuity v Praze a na kurfiřtském dvoře v Drážďanech. Bývá považován za katolický protipol Johanna Sebastiana Bacha. Soudí se, že možná spolu s dalšími hudebníky saského kurfiřta dostal povolení a finance studovat v Itálii, ale jisté to není. Některé italské vlivy patrné v jeho tvorbě mohou pramenit ještě ze Zelenkových studií u Johanna Josefa Fuchse ve Vídni. Poslechneme si nyní Zelenkovy italské árie. Zpívají Hana Blažíková, soprán, Markéta Cukrová, alt a Tomáš Šelc, basbariton. Hraje ansámbl Turbion, umělecký vedoucí Petr Wagner.

Italské árie Jana Dismase Zelenky zpívali Hana Blažíková, soprán, Markéta Cukrová, alt a Tomáš Šelc, basbariton. Hrál ansámbl Turbion, umělecký vedoucí Petr Wagner.

Ottorino Respighi byl nejen skladatel, ale také muzikolog a zasloužil se o renesanci děl Monteverdiho a Vivaldiho. Rozšířené jsou i jeho transkripce děl Johanna Sebastiana Bacha. My ale uslyšíme Respighiho vlastní preludium pro varhany, ovšem na téma Bachova chorálu In dich hab ich gehofft, Herr. Hraje Hans Ola Eriksson.

Preludium pro varhany Ottorina Respighiho na téma Bachova chorálu In dich hab ich geopfert, Herr, na varhany hrál Hans Ola Eriksson.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ze stanice Český rozhlas D-dur dobrý den přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Ludwiga van Beethovena, Gustava Mahlera, Richarda Strausse, Jeana Sibelia, Roberta Schumana, Zdeňka Fibicha, Jacquesa Françoise Galého a Bedřicha Smetany. Na úvod zazní sonáta pro klavír číslo 29 B-dur opus 106 Ludwiga van Beethovena, jinak řečeno velká sonáta pro hammer klavír. Hraje mistr svého nástroje, pianista Mauricio Pollini, kterého už bohužel živě nikdy neuslyšíme.

Sonátu pro klavír číslo 29 B-dur opus 106 Ludwiga van Beethovena jsme slyšeli v nahrávce italského pianisty Mauricia Polliniho.

Svou symfonii číslo 1 D-dur komponoval Gustav Mahler na přelomu let 1887 a 1888, kdy působil jako druhý dirigent v opeře v Lipsku. První verze měla premiéru v Budapešti, dirigoval sám Mahler. A jako vždy, skladatel předělával, korigoval a podobně. U této symfonie se dá hovořit snad o 6 verzích. Tu konečnou hraje nyní Česká filharmonie se svým šéfdirigentem Semjonem Bičkovem.

Richard Strauss složil svou violončelovou sonátu F-dur opus 6 ve svých 19 letech a věnoval ji českému violončelistovi Hanuši Vihanovi. Vihan tehdy hrál ve dvorním orchestru v Mnichově a Straussova sestra se přátelila s jeho ženou. K premiéře sonáty došlo v Norimberku v roce 1883. Hrají Miroslav Petráš violončelo a Luděk Šabaka klavír.

Sonátu pro violončelo a klavír F-dur opus 6 Richarda Strause hráli Miroslav Petráš, violončelo, a Luděk Šabaka, klavír.

Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia je považován za jeden z nejobtížnějších koncertů. Sibelius ho původně komponoval pro jiného houslistu, ale nakonec skladbu premiéroval roku 1904 v Helsinkách český houslista Viktor Nováček. Ten tehdy vyučoval na Hudebním institutu v Helsinkách. Orchestr filharmonické společnosti řídil Jean Sibelius. Na našem snímku hrají Christian Feras a berlínští filharmonikové. Řídí Herbert von Karajan.

Koncert pro housle a orchestr D-moll opus 47 Jeana Sibelia hráli Christian Feras a berlínští filharmonikové. Provedení řídil Herbert von Karajan.

Dětské scény opus 15 Roberta Schumana se stávají ze 13 krátkých klavírních skladeb. Nejznámější z nich je Snění, hrává se i samostatně. Cyklus vznikl roku 1838 a není určen pro dětské interprety, ale pro dospělé. Celý cyklus nyní uslyšíme v podání Ivana Moravce.

Zdeněk Fibich patří k velkým romantickým symfonikům. Z jeho vrcholného období pochází i symfonická svita Dojmy z venkova opus 54. Má 5 částí. Český národní symfonický orchestr řídí Marek Štilec.

Svitu dojmy z venkova opus 54 Zdeňka Fibicha hrál Český národní symfonický orchestr. Provedení řídil Marek Štilec. Jacques-François Gallet byl vynikající francouzský hornista, člen akademie, profesor pařížské konzervatoře a skladatel. Lesnímu rohu se věnoval i teoreticky a roku 1845 vyšel jeho návod hry na přirozený lesní roh. Z jeho kompozic pro soubory lesních rohů nyní zazní velký hornový kvartet opus 26. Hrají členové České filharmonie Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký a Jindřich Petráš.

Velký hornový kvartet opus 26 Jacques-François Galého hráli Zdeněk Tylšar, Bedřich Tylšar, Zdeněk Divoký a Jindřich Petráš.

0: Polku pro klavír G-moll Bedřicha Smetany hrál Petr Jiříkovský.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice, a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Český rozhlas D-dur a návštěva dnes zavítala do krásného prostředí. My jsme na nádvoří, křupeme tady na písku na zámku v Litomyšli, protože ten do nás dnes pozvali umělecký ředitel a dramaturg Smetanovy Litomyšle Vojtěch Třítezký. Vojto, moc děkuju za pozvání.
2: Rádo se stalo, já tě tady moc rád vidím a samozřejmě tě zdravím stejně jako všechny posluchače D-dur, mé oblíbené stanice.
1: Ty ani nevíš, jak já se sem ráda vracím, protože Národní festival Smetanova Litomyšl se opravdu pyšní překrásným prostředím. My jsme si teď dali sraz. Vlastně ani se mi nechce říct před tvojí kanceláří, on je to skoro domov, tvoje kancelář tady na zámku, ale kdo by tady nechtěl být, že?
2: Tak je pravda, že mám na místo mého působení obrovské štěstí, to je vlastně klika, že se nám podařilo umístit festivalové centrum přímo do zámeckého areálu. Pracuju v místě pod jednou střechou, kde se narodil Bedřich Smetana v zámeckém pivovaru, a teď, když tady vstupujeme do druhého nádvoří, do centra vlastně festivalu Smetanova Litomyšl, tak je to pro mne nejen velmi praktické, že to mám blízko z kanceláře, ale samozřejmě taky vždycky poznášející, protože ty prostory jsou zkrátka fantastické.
1: Ty jsi vlastně teď na návštěvě sice v Českém rozhlase D-dur, ale ve své úplně největší roli. Ty jsi dramaturg festivalu a vlastně i dramaturg dnešní návštěvy. Máme před sebou strašnou spoustu věcí, ale měli bychom si pustit ten první kousek.
2: No, já bych rád začal, jestli to teda je možné. Vybral jsem na začátek árii sice jako kdyby smutnou, posmutnělou, ale hodně toho říká. Je to z Matoušových paší Johana Sebastiana Bacha altová árie, která vlastně vypovídá Petrův text o tom, jak se Ježíšovi omlouvá za to, že ho třikrát zradil a smutní sám nad sebou, aby se podíval na slzu a jeho zlomené srdce. Máme to v nahrávce Magdaleny Kožené, která je hostem Smetanovy Litomyšle. Již v minulosti byla, letos je znovu a doufáme, že ji zase přivítáme, a muzika Florea.

0: My jsme na Litomyšlovském zámku, kde skoro bydlí, ale hlavně pracuje Vojtěch Střítezký, umělecký ředitel Národního festivalu Smetanova Litomyšl, u kterého dnes na návštěvě jsme. Vojto, my už jsme se bavili, že je to krásné nejenom tady pracovat, ale v podstatě i žít. Jak vlastně tady, kdyby si mohl říct, strávíš čas? Mně to opravdu připadá, že tady bydlíš. Konec konců ta kancelář je nádherná, je to spíš jak zámecké apartmá.
1: Tak asi to i zámecké apartmá nebo apartmá nějaké panské bylo spoustu let v těch místech, kde právě jsme bydlel litomyšlský kastelán Josef Holub. Nevím, zda tady měl obývák, ložnici, ostatně je to jedno samozřejmě. Teď to vypadá jinak, nicméně mám tři okna. Z toho jednoho je výhled na piaristický chrám nalezení svatého kříže, dalším oknem na muzeum a do francouzských zahrad a dalšími okny přímo na renesanční zámek. No a jak jsem říkal, je to jedna střecha s rodným bytem Bedřicha Smetany, takže je to i mnohem inspirativní. Ten prostor má ducha a já jsem tady upřímně rád, i když nejsem úplně rád, že jsem tady tak často a tak mnoho, protože bych si uměl představit i, že tady tolik nebudu, ale té práce je naštěstí tolik a naštěstí je to spíš než práce jako celoživotní hobby, zábava, koníček a tak se tady realizuju, včetně víkendu.
0: Ty jsi připravil opravdu s pečlivostí dramaturga nádherně celou návštěvu, kterou tady budeme trávit, ale vlastně mě připadá trošku malý rozpor v tom, že rozdělil si všechny skladby, které si pro nás dnes představil, do několika, jak říkáš, svých životních oddílů, ale přitom vlastně tvůj život pracovní je skoro už 40 let spojený právě se Smetanovou Litomyšlí. Až to zaráží, že se tam těch oddílů vešlo tolik. My začínáme určitým úsekem, který se jmenuje Svět chrámové hudby. Konec konců zněla árie Johanna Sebastiana Bacha z jedné jeho kantáty v podání Magdaleny Kožené. Tak jak to vlastně je s tím rozparcelováním tvého života?
1: No, já jsem četl velmi nedávno tvůj rozhovor s panem rektorem Zimou, který říkal, že ve své pracovně bude hovořit asi úplně poprvé o muzice, že se ho v jeho pracovně nikdo na muziku neptá a my teď sedíme v místech, kde naopak 99% lidí mluví a diskutuje se mnou o muzice a říkal jsem si, tak, teď posluchači budou čekat, že jako dramaturg tomu dám nějakou hlavu, patu, že je to vlastně opravdu moje branže, živobytí, koníček, všechno dohromady. A tak jsem si říkal, aby to nebyl pelmel, aby to dávalo smysl, tak jsem si prošel zpětně ten můj život, už nikoli krátký život a říkal jsem si, že možná není špatné začít od toho Adama, tam, kde jsem se s muzikou začal potkávat. Ne, že bych tady chtěl pouštět třeba Václava Michnu z Otradovic, i když by si to zasloužil, ale to je asi první autor, kterého si nějak uvědoměle pamatuju, protože jako už úplně malý kluk jsem začal chodit v kostele ministrovat. A to bylo třeba dvakrát denně, v mraze ráno, v 5, v 6 hodin mě maminka budila, abych stihl ranní vnitřní mši a tak. A samozřejmě jsem zažíval hudbu při obřadech, nejen při svatbách, i při pohřbech a tak dál. A byly to varhany, které mě oslovovaly prakticky úplně každý den, protože tohle je velká farnost a tady byly skutečně mše i 2 denně. A pak to byly sbory, sborové zpívání v kostelích a samozřejmě mariánské písně. Ostatně maminka ta si je pořád zpívala doma, ale jestliže jsme prostě začínali těmi matoušovými pašiemi, tak i protože tam jsem někam postupem času dospěl od těch krásných kolet, velikonočních písní, Zdravost královno a tak dál. Prostě to všechno jsem prožíval, zpíval, samozřejmě od rybových mší, které jsem nejdříve poslouchal, pak zpíval ve sboru nakonec jako solista a dneska, když tedy mám tu příležitost říct, co se mi z tohoto světa duchovní hudby opravdu opravdu nesmírně líbí, tak je to právě tvorba Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, k těm se stále a znovu vracím. A musím říct, že občas i objevuji, dejme tomu v nových nahrávkách, protože ten trh je opravdu obrovský. A pak je to tvorba akapelová. Čistě pro sbor jsem vybral jednu skladbu, kterou mám upřímně rád v jakémkoliv provedení, v jakékoliv formě, protože to je skladba, kterou původně Samuel Barber napsal do svého smyčcového kvarteta Opus 11 jako volnou větu, ale protože se mu tak neskutečně povedla, tak jí začaly hrát smyčcové orchestry. Já jsem ji tady na Smetanově Litomyšli jednou dokonce předepsal stočlennému smyčcovému ansámblu, ale také je to skladba, je to to slavné adagio, to já myslím, že už všichni odhadli, které se také často zpívá na text Agnus Dei. A my jsme tady měli 5-6 let zpátky na Smetanově Litomyšli sbor, který v litomyšlském kostele povýšení svatého kříže tohle adagio nebo Agnus Dei Samuela Barbera zpíval. Byl to sbor Korikos z New Yorku, ten kostel byl úplně vyprodaný a já si dlouho nepamatuju, tak obrovské ovace. Samozřejmě, že to byl koncert, který měl i mnoho dalších skladeb, ale tahle, myslím, lidem utkvěla nesmírně v paměti. Já si pamatuju, že když to doznělo, tak bylo velké ticho. Já jsem na ten koncert psal takové hodnocení, skoro bych řekl recenzi, a jeden z posluchačů pološeptem pronesl: Bože, to už je skoro jako v nebi. Já jsem to do té recenze pak použil a teď jsem si to připomněl. To je obrovský zážitek a já tohle adagio Agnus Dei mám opravdu velmi rád.

0: Na návštěvě Českého rozhlasu D-dur jsme dnes na zámku. Jsme na zámku Litomyšl. U Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele a dramaturga Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Ovšem my teď probíráme, Vojto, tvůj život, tak říkajíc krok za krokem a etapu po etapě. A ta první, ta byla nazvána Svět chrámové hudby, což konec konců vlastně i odrážela teď ta nahrávka, která se samozřejmě prolíná Smetanovou Litomyšlí, byla tady v programu právě v podání sboru Korikos, který sice zní tak trochu řecky, ale pochází z New Yorku.
1: To byla velká náhoda, že se k nám dostali. Já jsem kamarád s hudebním skladatelem Janem Jiráskem a jednou jsme seděli v Obecním domě a on mi říká: člověče, provedli mi v New Yorku skladbu sbor, ten je ti člověče výborný, nějaký sbor Korikos. Já jsem o něm nevěděl, přiznávám se, tak jsem si nechal poslat nějakou referenční nahrávku a když jsem věděl, že plánují evropské turné, tak jsem velmi stálo to, aby přijeli i k nám do Litomyšle, takže to bylo vlastně přes Honzu Jiráska. Oni zpívali i tady jeho kompozici Misa Propria v tom koncertu a byli opravdu báječní, rád na ně vzpomínám a kdo ví, třeba se u nás ještě někdy objeví.
0: Já myslím, že ten zážitek by stálo za to zopakovat, protože přeci jenom diváci se sem určitě vracejí v různých etapách a myslím si, že když potkají nebo mají šanci díky festivalové dramaturgii potkat a poznat někoho výjimečného, tak je možná fajn to připomenout, ne?
1: To určitě ano. Tady jediný problém je, že se musíme tak říkajíc strefit do toho, kdy oni budou chystat evropské turné, protože nejsme tak daleko, abychom si kolektivní těleso, ansámbl mohli dovolit pozvat, to jsou letenky a tak dál, takže to musí být součást nějakého většího turné, ale jestli si, a jistě si vzpomeneš, 2-3 roky zpátky jsme společně moderovali koncert jednoho slovinského vokálního ansámblu Ingenium Ensemble a ti rovněž měli tak obrovský úspěch, že s nimi jednáme pro rok 2020, aby se právě vrátili a mohli jsme znovu být svědky toho mimořádného vokálního kunštu a zážitku v piaristickém kostele.
0: To bylo neuvěřitelné, to bylo ročník 2017 a skutečně pamatuju se, že jsem moderovala přenos toho koncertu a že až jsem měla občas slzy v očích, že se mi špatně mluvilo.
1: To je ten chrám sám o sobě, když začne chytat, spolu vytvářet a rezonovat alikvóty a ten sbor, když zpívá absolutně čistě, jakože tento to Ingenium Ensemble tak zpívají, tak je to veliká radost a stojí za to se k ní vrátit.
0: Vojto, ty jsi udělal určitou dramaturgii dnešní návštěvě, ale jenom možná malá vsuvka, když už jsme u toho sestavování a těch dramaturgických myšlenek a plánů. Máš nějakou určitou šablonu, vizi, nebo jak vlastně se, pokud ty jsi spjatý vlastně opravdu skoro 4 desetiletí se Smetanovou Litomyšlí, tuším, že je to letos 36 let, mění se vlastně tvůj přístup třeba s dobou k tomu, jak právě přistupuješ k různým opakovaným pozvánkám těch interpretů, anebo třeba k tomu, jak kompozičně ten program sestavovat?
1: No, musím říct, že si dávám obrovský pozor především na jisté zacyklení, na opakování mne příliš neužije. Ingenium Ensemble bude spíše výjimečné. Snažím se, aby každý ročník byl svým způsobem originální. Ale nic nelze brát do slova. Samozřejmě existuje několik skladeb, které vytrvale naši návštěvníci žádají. Tak jsem si dal například takový závazek, že prostě Carmina Burana nebude častěji než jednou za 5-6 let. Teďka byla naposled v roce 2013, takže buď bude 2020 nebo 2021, tak jsem to vydržel dokonce déle. U opery je pak situace komplikovanější, protože musíme vycházet z toho, které tituly jsou zrovna v operních domech nastudovány a které se k nám taky technicky hodí, ale když si projdeš programy velkých operních scén na celém světě, kolik je těch titulů, 40, 50, které se vlastně všude hrávají a když potom nasadíme titul, který tak známý není vys letos Giacomo Puccini Triptych, tak...
0: Neboli jindy Macbeth Mcenského
1: újezdu, ano. Tak pak samozřejmě ta reakce toho publika není tak vstřícná, jako když zařadíme Dalibora, Tosku nebo jiné, já si dovolím to říct, operní šlágry. Ale ještě tomu, jak se to, ta dramaturgie vyvíjí, ono to jde ruku v ruce s vývojem festivalu. Jinak se mi programovalo, no, dramaturgovalo, takové ošklivé slovo, v 90. letech, kdy bylo 80 pořadů v 6-7 dnech, a jinak je to samozřejmě nyní, když festival trvá 26 dní a letos prodáváme vstupenky na 43 pořadů, plus jsou ještě některé mnohé další, na něž se vstupenky neprodávají, které jsou volně přístupné, ale na nich se třeba i poradou podílí a tak dál. Festival je dneska skutečně obrovský a já si na té dramaturgii dávám záležet, aby stále zůstávala pokud možno pestrá, aby si z ní opravdu mohli vybrat příznivci přirozeně operní, to je a zůstane, příznivci vokálního umění, to také je a zůstane, ale snažím se, aby nezůstala stranou muzika kantátová, oratorní, ale taky orchestrální, komorní, duchovní, a pak samozřejmě jsme letní festival, takže je tady i prostor pro nějaké přesahy, takže máme už přes 20 let cyklus koncertů na přání, cyklus na hranách stylů a podobně, ale jedno bych podtrhl, o co jde především, je kvalita.
0: O to jsi se postaral i v dramaturgii dnešní návštěvy. Teď jsme u bloku, který se nazval Svět písní. Pojďme si jenom krátce říct, která bude ta první, a dostaneme se k tomu tematickému okruhu po ní.
1: Tak já jsem na začátek vybral jednu píseň, která je velmi stará. Neví se přesně, z kterého je století. Říká se, že je to staroanglická balada a jmenuje se Trh ve Scarborough.

0: Slavný trh ve Scarborough dozněl teď na návštěvě u Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele a dramaturga Národního festivalu Smetanova Litomyšl. My jsme u tebe na zámku, Vojto, i když tady asi zní jiná hudba, tak písně minimálně k tobě a samozřejmě i k festivalu také patří, že? S kým jsme poslouchali?
1: Tohle byl Joel Fredriksen, vynikající basista, basbaritonista, zpěvák, kterého za rok na Smetanově Litomyšli přivítáme v takovém zvláštním projektu, který si už několik let vymýšlím. Bude se to jmenovat Hudba z lodi My Flower 1620 až 2020. A proč ve světě písní? No, když jsem mluvil o mém dětství a kostele, tak druhé dějství se odehrávalo u nás doma. Mí starší bratři všichni hráli na kytaru a byli to obrovský trampové. A jeden z bratrů, Pavel, mě učil na kytaru a učil mě písničky. Takže to byla takový moje druhý setkání s hudbou ještě předtím, než jsem pak šel do hudební školy umění. A je to úplně obyčejná píseň, jak jsme slyšeli, velmi krásná. Dočkala se neskutečně mnoho úprav. Já ji znám třeba od Spiritual Quintetu. Jistě ji naši posluchači znají též od Simona a Garfunkla. Vypravuje samozřejmě o lásce, o tom, jak muž vzkazuje příteli, aby vyřídil jeho nastávající, aby ji vyřídil, že když se bude hodně snažit a udělá to a to a to, tak by se mohla stát jeho ženou. Já mám moc rád ten text český Dušana Vančury, protože je nesmírně poetický. On tam vyspíval: vzkaší, ať šátek začne mi šít, za jehlu rýč však smí jenom brát, a místo příze měsíční svit bude-li chtít mou ženou se stát. No tak na takovýchhle písničkách jsem vyrůstal. A potom, když tady mám nahrávku s Joelem Fredriksenem, tak jsem si říkal, že by se mohla líbit. Prostě svět písničky mě nikdy neopustil, sám si občas, zejména s kytarou, s klavírem, tolik ne, na ten jsem hodně zapomněl, ale doma obyčejnou prostou písničku zaspívám a tohle mi přišlo, jakože bych to mohl pustit, že by se to mohlo líbit.
0: Tak ono, vůbec to zpívání k tobě patří možná víc, než si kdokoliv může představit, protože vlastně už teď asi je nejvíc na místě prozradit, že ty jsi zpěv vystudoval původně.
1: Původně, no. Já jsem nejdřív chodil do hudební školy od 10 let na trumpetu, ale pak, když mě bylo 17, tak jsem začal jezdit k takové vyhlášené kantorce paní učitelce Šumské do Vysokého Mýta a u ní jsem tedy začal se zpěvem a zanedlouho potom, rok a půl, jsem se dostal na nově otevřenou konzervatoř v Pardubicích. Mým profesorem byl Milan Stříteský. Moc rád na ty léta vzpomínám, protože Pardubice jsem měl rád od jak živa už kvůli hokeji, i když teď mi radost nedělají, ale to na D-dur nepatří. Pan profesor Stříteský mě opravdu hodně naučil a měl jsem velkou kliku, že když jsem pak byl na akademii, kterou jsem ovšem nedostudoval, to bych potrhl, tak mě učil Karel Průša. Oni oba dva byli žáci Národního umělce pana Otavy a byla to úplně stejná škola. Nicméně od zpěvu jsem zběhl a v podstatě zemné hudební manažer, dejme tomu dramaturg, ale myslím si, já tady nechci říkat kliše jako vším, čím jsem byl, byl jsem rád, ale je pravda, že toto mě nesmírně pomáhá a pomohlo, že mám klasické hudební vzdělání.
0: K tomu se dostaneme, k tomu přerodu vůbec z té výkonné, řekněme, hudební linky do té teoreticko-manažerské, to je určitě jedno z příštích témat, ale ty si teď zmínil tady jméno svého profesora jen tak mezi řečí stejné, jako máš ty. My bychom měli i vysvětlit, jak je vlastně příjmení Stříteský tady spojeno s kulturou a s hudbou. Tebe to snad úplně přeturčilo k tomu, co děláš.
1: To nevím. Je pravda, že v Pardubickém kraji, speciálně v Pardubicích a na Litomyšlsku, je jméno Stříteský docela běžné. A v řadě případů ani nejsme příbuzní.
0: Ani s panem profesorem jste nebyli.
1: ani s ním ne, i když je pravda, že jeho předci pocházeli tady kousek od Vysokého lesa, což je takové území blízko Sebranic, odkud pocházel můj tatínek, takže asi ten stříteský rod, já vím, mám dopátráno o nějakým stříteským v někdy kolem roku 1700, který u Širokého dolu umrzl v polích, když šel na odboží z nějaké mše. To jméno je tady prostě dlouho. Jestli je předurčeno ke kultuře, nevím, no pan profesor je samozřejmě tím toho moc zdravým. Velký zpěvák a hlavně to velká osobnost a on mě, myslím, lidsky formoval, nejenom pěvecky.
0: Nás teď bude formovat další jméno, které se jistě objevilo v minulých ročnících dramaturgie Smetanovy Litomyšle, Jiří Pavlica a my z Dobré naděje, skladba, kterou si teď vybral, tak jakým obloukem si k ní zase dospěl?
1: Já mám Hradišťan a Jiřího Pavlicu moc rád. A když vyšel My z Dobré naděje, tak jsem tam najednou slyšel tu písničku, která dala tomu albu jméno a je zajímavé, že je to text 14-leté autorky, která s nesmírnou prostotou mluví o nesmírně důležitých věcech porozumění, že lidé, když zavřou oči, tak vůbec nevidí barvu, odlišnou barvu kůže, že stačí, abyste slyšeli tep srdce toho druhého a hned víte. Musím říct, že i to spojení, které Jura Pavlica tady do té písničky a na tom CDčku udělal, že s ním tam hraje Dizu Platýs, což je jihoafrický bubeník a kantor v Kapském městě, že pozvali k nahrávání Ars Brunensis, vynikající brněnský sbor, Vihanovo kvarteto, v závěru naši posluchači uslyší i variaci varhaní Josefa Fojtina, svatováclavský chorál. Ta písnička je pro mne nejen svým textem, ale i svým hudebním aranžmá nesmírně důležitá.

0: Jiří Pavlica a Hradišťan se neozývá zas až tak často ve vysílání Českého rozhlasu D-dur, ale dnes spadá do dramaturgie návštěvy, kterou pro nás naprosto profesionálně sestavil Vojtěch Střítezký, který se tím konec konců tady na Smetanově Litomyšli zabývá, řekla bych, skoro celý tvůj pracovní život, viď?
1: No, je pravda, že jsem ke Smetanově Litomyšli přišel jako student, maturant v 83. Já jsem na ní chodil i dřív, ale rok předtím, v 82. si mě tam všiml doktor Nádvorník, jak tam stojím chytře v zákulisí s klavírním výtahem nějaké opery, co byla zrovna na programu, a tak si mě vzal stranou a říká, jestli teda bych jim nechtěl pomoct. Já nevím, jestli jsem ho rozčiloval tím, že jsem tam jen tak stál a nepřiložil jsem ruku k dílu, ale říkal mi, ty jsi přeci z branže, ty by si nám mohl pomáhat. My jsme se trošku znali, byl vynikající člověk. Dirigoval tady mimo jiné Litomyšlský symfonický orchestr. Já jsem s ním ostatně, myslím, ve 4. ročníku zpíval z Händlových kantát nějaké árie, a jsem to přivítal, že se toho budu moc účastnit, toho festivalu, jako jeden z přímých účastníků. Dostal jsem na starost zázemí umělců, šatny, předávání květin. Takže já jsem si ten festival prošel v podstatě od píky za ta léta. No, moc rád na to vzpomínám, protože každá doba byla nějaká a i tyhle ty začátky pro mě bylo mnohem víc legrace, než je dnes, protože dneska už je to opravdu tedy velký podnik, 30 tisíc návštěvníků jen na pořady, na které prodáváme vstupenky, o dalších tisících ve festivalových zahradách a jinde ani nehovoře.
0: Ono je možná přesně to, co jsi zmínil, že ta doba byla jiná, tak možná i tím se ti vlastně poštěstila takováhle příležitost. Těžko si dnes představit, že někdo bude stát v těch davech těch tisíců návštěvníků, bude držet klavírní výtah, to je už jeden paradox, a druhý, že by třeba management nějakého festivalu takového člověka oslovil. Ta doba jde hodně dopředu a mění se.
1: Mění. Oni se mění i samozřejmě mladí lidé, ale já ani náznakem proti ním nechci nic říct, protože si vždycky docela ještě živě umím vzpomenout na svá mladá léta, a zkrátka takhle to je a takhle to poběží dál. Já budu samozřejmě rád, když naši štafetu, protože to nejsem jenom já, kdo už je u festivalu tolik let, vždyť Honza měl, myslím tím kolegu ředitele Jana Piknu, 20 let ředitelování v loňském roce, a Eva, jeho manželka, dneska šéfka komunikace festivalové, ta je ještě déle u festivalu, než je její manžel. Takže já věřím, že prostě ta generace, která přijde, která tu štafetu převezme, že jí bude festival bavit nejméně tolik, jako baví nás, protože pro mě to je zábava, koníček, hobby, já už jsem to říkal, pro mě je to všechno vlastně život. A tak, aby se našli i další ti pokračovatelé, kteří to potáhnou dál, protože ta tradice je to s Pražským jarem nejstarší festival v České republice.
0: Vojto, ale možná je to spíš i zodpovědnost vychovat si takového nástupce. Ono, neumí si člověk představit, že vás tady, protože vás máme už spojené jako ikony, právě takovou spíš širokou rodinu toho festivalu, že byste tady někdy nebyli, ale uvažuješ třeba o tom, že už by si teď vytipovával nástup?

0: jsem tedy začal od píky a že jsem si ho celý prošel, že skutečně víme, stejně tak Honza Pikna, který než se stal ředitelem festivalu, dělal jeho produkčního, že víme přesně, o čem mluvíme. On je to opravdu soubor velkých věcí, ale i tisíce maličkostí, které musí zapadat prostě do té mozaiky a musíme říct, že to není jednoduché. Já bych hned teď mohl vyjmenovat 5 lidí v republice, kteří by mohli jít dělat dramaturgii festivalu. Ale já nedělám jenom dramaturgii festivalu, jsem jeden z toho nejužšího týmu produkce a i reprezentace a všeho. Ono je to hodně dohromady a takový člověk se mi jeden teď začíná jevit a uvidíme, jak to půjde.
1: No přeci jenom, ale musí se trochu osvědčit, zapracovat a to už je v podstatě třeba si myslím výhled na několik, možná i více let.
0: To určitě ano. Ten člověk nemůže přijít, já mu nemůžu říct, tady je klíček od kanceláře, protože programování Smetanovy Litomyšle v tomto období, které právě zažíváme, tak já, ostatně to by nebyl žádný problém, vím, že bys to nikomu neřekla, mohu ti ukázat teď hned Excelovou tabulku s programem 2024, protože my prostě těch 5 let dopředu už jsme oslovili některé operní soubory s tím, že chceme naplnit náš cíl, sen, zahrát v jednom ročníku Smetanovy Litomyšle, až si budeme připomínat 200. narození Bedřicha Smetany, kompletní jeho operní, tedy jevištní dílo. Zatím je to na dobré cestě. Toto je výjimečné samozřejmě, ale jinak zrovna včera jsem telefonoval kvůli roku 2021, ten 2 až 3letý předstih je tam nutný. Není to úplně nejpraktičtější, protože čas od času se najednou objeví úplně nová věc, kterou bychom chtěli tady mít tak nějak aktuálně, ale když chceme zase velká jména, jako třeba jméno, o němž budeme asi za chvíli hovořit, tak je prostě několikaletý předstih naprostou nutností, nezbytností.

0: Jsme na nádvoří Litomyšlského zámku, sedíme v kanceláři a skoro tak trochu i bytě Vojtěcha Stříteského, který tady tráví většinu svého pracovního a konec konců asi i toho, řekněme, koníčkovského života, protože málo komu se poštěstí asi tak, že by mu práce byla koníčkem jako právě tobě, Vojto. My jsme samozřejmě se bavíme o Smetanově Litomyšli, ale zároveň také o tvém životě a končíme teď blok, který se nazval Svět písní. Tak a i tak záhlibně tady držíš to CDčko, na kterém vidím věnování osobní. Tak co to bylo za písaň, za interpreta, za příležitost?
1: To bylo Koren Grato, Nevděčné srdce, stará neapolská píseň, i když píseň uměla. A když říkám stará, tak zase ne tolik. Je z roku 1911, napsali Salvatore Cardillo a napsal ji pro Enrica Caruza, který ji obrovsky proslavil, ale zpíval to také Mario Lanza, Pavarotti, Domingo. Ale my jsme ji teďka slyšeli v podání Marcella Giordaniho, což je samozřejmě úplně italské jméno. On se narodil na Sicílii, ale žije ve Spojených státech amerických a v roce 2012 poprvé zavítal do České republiky. Měli jsme tady jeho gala koncert, napsal mi krásný věnování, protože jsme spolu zažili docela nezapomenutelné dva dny a nebyly to jenom historky úplně jednoduché, protože to skutečně světová star. Já jsem rád, že čas od času se nám podaří na Smetanovu Litomyšl přivést interpreta, který ještě v České republice nespíval. Třeba docela nedávno to byl Javier Camarena, což byl také úplně mimořádný zážitek, ale pan Giordani tady zpíval vlastně celou jednu polovinu z italských neapolských písní a já se přiznávám, že muzika je samozřejmě u mě vždy byla a je, asi zůstane na prvním místě, ale na takovém druhém až čtvrtém bez určení pořadí je docela určitě film, cestování a výtvarné umění a literatura a miluju Itálii. Tam skutečně jezdím naprosto nejradši, takže že jsem zvolil do toho Světa písní, píseň italskou, se tak trochu nabízelo.
0: V Itálii ale zůstáváme, protože dalším autorem bude Antonio Vivaldi. Pustíme si jeho koncert pro housle a basso continuo. Když si vezmeme právě tento druh tvorby, tak to je možná přeci jenom asi nejvzácnější forma, která se objeví v dramaturgii Smetanovy Litomyšle. Přeci jenom se úplně nehodí všechno sem na zámecké nádvoří anebo do piaristického chrámu, popřípadě dalších prostor.
1: Určitě ne. Máme tady nicméně několik sálů i sálků. Mám na mysli například nádherný secesní Smetanův dům nebo zámeckou jízdárnu, kterou využíváme myslím už třetí nebo čtvrtý rok. K tomu Vivaldimu a k té nahrávce, kterou naši posluchači uslyší, mám takovou osobní vzpomínku, zase se v ní vracím do mého skoro dětství. Nevím, jestli mi bylo 12 nebo 13 let nebo 14. Ve Smetanově domě se konal externí koncert Pražského jara. Tenkrát bylo takové období, že Litomyšl si vydobila, myslím právě přes toho pana doktora Nádvorníka, že každoročně k nám zavítá nějaký vynikající umělec, nějaký host tohoto festivalu. A tenkrát do Litomyšle přijel báječný ruský houslista jménem Leonid Kogan a já jsem byl jak u vytržení, protože ty housle v jeho rukou jen zpívaly. A ne, že by člověk neměl srovnání, u nás vystupoval pan Snítil, pan Suk, další a ten Kogan byl prostě pro mě úplně jak zjevení. A hned další den jsem šel do tady zdejšího obchodu Suprafonu a měli tam s ním jedinou nahrávku z melodie, za to úplně úžasnou. Tenhle koncert G-moll z opusu 12, což je Vivaldiho cyklus šestihouslových koncertů z roku 1729. Já jsem k barokní hudbě vždycky tíhnul a přestože Vivaldi napsal na 230 houslových koncertů, možná jsem zdaleka neslyšel všechny, tak tenhle úplně miluju.

0: Nádvoří a kancelář na zámku v Litomyšli, pozvání Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele a dramaturga Národního festivalu Smetanova Litomyšl a Český rozhlas D-dur. Tak my jsme teď zhruba tak asi v druhé polovině té dnešní návštěvy a prolínáme, Vojto, tvoje světy. Už jsme absolvovali svět chrámové hudby, teď vlastně jsme ze světa písní sklouzli do světa barokní hudby. To všechno samozřejmě má velké a velké zářezy v ubozovkách tvém uměleckém i osobním životě, ale vlastně se stejně budeme vracet hodně asi k hudbě české a hodně k té hudbě duchovní. Teď předznamenávám, že nás čekají biblické písně, ale předznamenávám i to, že se vlastně zase budeme vracet k tvým oblíbencům, se kterým máš osobní setkání.
1: No je to tak. Ten svět duchovní hudby a svět písní je samozřejmě úzce spojený a já jsem chtěl, aby i dnes byl a biblické písně opus 99. Antonína Dvořáka se k tomu ideálně nabízí. Je to cyklus, který mám nesmírně rád. Nejenže jsem jej tedy opakovaně zpíval v kostelích, ale také jsem jej mnohokrát slyšel, a to i ve skvělých interpretacích. Některé z nich jsou pro mě úplně nezapomenutelné, ať už to je Petr Mikuláš, ať už je to Richard Novák, ať už je to z těch současných, abych nevypadal jako nějaký stařeček, třeba Honza Martiník, který je nádherně dělal s Českou filharmonií a s Jiřím Bělohlávkem. Ale přece jenom existuje interpret, s ním jsem měl velmi rád, i když on mě bral asi jako jednoho z dalších pořadatelů. Nicméně ten pán se jmenoval Eduard Haken. A byl to národní umělec v tom pravém smyslu slova. Já na něj nesmírně rád vzpomínám, protože on to byl taky člověk velmi vtipný. Člověk, který byl skromný, pokorný na to, jaká to byla opravdu hvězda, tak byl velmi přátelský a on to neměl na Smetanově Litomyšli u nás úplně nejrůžovější, protože když jsem přijel na hostování, tak jezdil po okolních vesnicích do venkovských kostelíků. Já sám jsem byl třeba jednou v Dolním Újezdě a tam při nedělních bohoslužbách zpíval právě biblické písně nebo třeba Kde domov můj, on to vždycky uváděl, Nevstávejte, tohle není hymna, toto je píseň toho slepého mládence a tak dál. A oni ho se moc nechtěli pouštět na ty zájezdy, protože samozřejmě, že se o tom tady bylo plno bonzáků, kteří takovéhle věci, jakože mistr Haken tady jezdí po kostelích a tak. Takže já jsem s ním biblické slyšel mnohokrát. A když byla ta příležitost v roce 92 a my jsme úplně a zcela udělali nový koncept Smetanovi Litomyšle, tak já jsem prostě řekl, že by jeho součástí každého ročníku měla být taková děkovná bohoslužba, při níž budou znít nějaké zásadní hudební díla. A ta tradice se od toho roku 92 drží a prvním, kdo takovou spoluúčast velmi rád přivítal, byl zbožný člověk, muž bohabojný, právě mistr Haken, a v roce 92 v kostele Povýšení svatého kříže zpíval při mši celý cyklus biblických písní. To je doopravdy něco, na co nemůžu zapomenout.
0: Když vůbec se vrátíme k tvému zpívání, nechybí ti ten aktivní hudební život? Nebo já vím, že jsem viděla nedávno na sociálních sítích tvoji fotku u varhan. Určitě si zahraješ. Tady v kanceláři máš klavír, který ti teda během Smetanovy Litomyšle kradou. To je pravda, že ti ho vystěhují pryč. Ale dostaneš se vůbec vlastně i k té aktivní hudbě?
1: Ale dostávám, ale už je to jenom čistě neveřejné. Skutečně rád si zabrnkám tady na piano, ještě radši mám, když si tam navolím ty smyčce, a aby si někdo nemyslel, že se nám tady na zámku krade, my ten můj nástroj, ten Kurzweil, prostě vystěhujeme do druhého zámeckého nádvoří, kde v průběhu festivalu slouží jako nástroj pro korepetice, pro doprovody a tak dál. Asi vůbec nejčastěji beru do ruky tu kytaru, protože on klavír, který doma mám, dělá docela hluk a na trubku už jsem nehrál, ani nepamatuju.
0: Tak. A zpívání?
1: To si zaspívám třeba s tou kytarou a čas od času si něco zkouším ještě z not a taky si přirozeně přehrávám některé věci, o nichž uvažuji v dramaturgii a podobně. Ale opravdu, a teď každý muzikant ví, o čem dobře mluvím, prostě to nejde vystupovat bez tréninku. To je jako kdyby atlet měl skákat do výšky a 2 roky prostě neskákal nic, netrénoval. Prostě to nejde, ten hlas ztrácí a já to vysloveně nemám rád, aby mě někdo nutil, teď nám tady zaspívej a takové, už to nedělám.

0: Biblické písně Antonína Dvořáka vybral do dnešní návštěvy Vojtěch Stříteský v rámci celé dramaturgie tohoto pořadu, protože nás pozval sem do své kanceláře na Litomyšleckém zámku. Vojto, ty si vybral vlastně i trošku méně tradiční nahrávku, protože je s varhanami.
1: Je to úmyslně, jednak já ani nevím o jiné Hakenově nahrávce. Myslím, že toto je jediná dostupná nahrávka s varhanami. Za druhé si myslím, že to mistr Haken nejčastěji právě s doprovodem varhan zpíval. A tady Martin Schneider tu desku ještě doplňuje nějakými improvizacemi. Samozřejmě se mi líbí i nahrávky s orchestrální doprovodem. Prvních 5 těch písní instrumentoval nebo orchestroval přímo Dvořák, dalších 5, které původně Dvořák instrumentoval nebo orchestroval, také se ztratily, tak je dělal, myslím, že Jarmil Burghauser, také velmi hezky, ale tato prostá forma, nižší hlas a varhany je mi nejbližší. Nemám tento cyklus příliš v oblibě, když jej zpívá soprán, ku příkladu. Myslím, že ten mužský hlas, i když Věra Soukupová je dělala úžasným způsobem, mužský hlas je k tomu takový přirozenější.
0: Každý festival, který nese název nějakého skladatele, si určitě váží toho svého. Navíc jsme v rodišti Bedřicha Smetany. Teď nechci vůbec, aby to vyznělo jako otázka v uvozovkách máte rádi Dvořáka, ale jak třeba musíš pečlivě dbát, aby byl zastoupen Bedřich Smetana v rámci dramaturgie Smetanovy Litomyšle a jakou máš prostoru nebo volnost vlastně dávat příležitost jiným autorům? Je tam nějaký třeba byť psychologický poměr, který věnuješ Smetanovi a který potom rozděluješ mezi ty ostatní?
1: No, máme upřímně řečeno jeden úzus, který platí hodně let, a to je ten, že každý ročník Smetanovy Litomyšle by měl přinést alespoň jedno Smetanovo jevištní dílo, protože ať už budeme mezinárodní operní festival, mezinárodní hudební festival, národní festival, zkrátka a dobře, tohle je Smetanova Litomyšle a náš rodák musí být náležitě uctěn, oslaven, prezentován. To je dáno nejen tou tradicí, ale i, řekl bych, nepsaným takovým pravidlem. Já třeba Smetanovu hudbu opravdu mám velmi rád, takže mě to nečiní žádný problém. Musíme si uvědomit, že Smetana nebyl autorem symfonií, kromě tedy několika takzvaných švédských symfonických básní a samozřejmě mé vlasti, o níž ještě budeme určitě mluvit. Takže v tom repertoáru pro letní festival jsme poněkud omezeni, protože velká spousta klavírních, samozřejmě skladeb, vynikajících klavírních skladeb, ale přece jenom té komorní hudbě se tady věnujeme o něco méně, jsme na ty větší formy. A tak já bych uvítal, kdyby kromě té jedné triumfální symfonie toho měl Smetana ještě více, ale už i tu jsme hráli.

si udělal nějaký žebříček nejoblíbenějších knih, obrazů, filmů, dramatu, hudebních skladeb, tak zcela určitě by na jednom z nejvyšších stupňů třeba vedle Mé vlasti Dvořákova duchovní kantáta Stabat Mater, dílo, které, myslím, je milované na celém světě, úplně bez výjimky. Je to ten nejčistší Dvořák, jakého známe, a ostatně ty dvě části, které jsem si dovolil doporučit k odvysílání, Fakt me verete cum flereta, úžasná melodická linka tenoru, potom zbor a pak část závěrečná Quando corpus morietur, I když tělo zemře, dej mi pane, abych našel místo v ráji. To je tak univerzální poselství a hudebně je tak mistrovské, sdělné. Já už dokonce bych si myslel, že tady se dostáváme do trošku jiné dimenze. Občas některé skladby mají tuto vzácnou vlastnost, že jsou víc než jen hudbou, a v případě právě Dvořáka Stabat Mater jsem o tom přesvědčen.

0: Další CDčko, které je teď tady na stole a doznělo v kanceláři Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele a dramaturga Smetanovy Litomyšle, teď byl Antonín Dvořák. Slyšeli jsme dvě opravdu etericky nádherné a čisté části Stabat Mater. Vojto, s kým si vybral? Protože ono vybírat z těch nepřeberných množství této nahrávky, která se opravdu stala světovou ikonou a chopilo se jí mnoho ansámblů, mnoho interpretů, solistů, dirigentů, těles, to je v podstatě vlastně strašně těžký oříšek.
1: Je. Já bych samozřejmě mohl nabídnout nahrávky českých interpretů, ale já jsem úplně úmyslně, když jsme hovořili o tom, že je to celosvětové univerzum, toto dílo, toto téma, tak jsem zvolil nahrávku Helmuta Rillinga, který pořídil v Americe ten tenorista, to byl James Taylor. Já mám tuhle nahrávku už mnoho let a mám ji rád. Ostatně i to téma, když jsem mluvil v některém z předešlých vstupů o tom, že rád cestuji a že nade všem miluji Itálii, tak jsem se vypravil do takového zapomenutého městečka Todi v Umbrii, kde stojí na první pohled nenápadný chrám, ale dole, neřekl bych, že jsou přímo katakomby, ale je hrobka Jacoponeho, který je autorem textu ke Stabat Mater, tak vím, že jsem mu tam zapaloval svíčku, protože dal světu nádherné přebásnění utrpení Kristovy matky a musím říct, že Umbrii, teď tady nedělám reklamu nějakým cestovním kancelářím, ale vypravit se do Umbrie je úžasný zážitek, stačí si o tom přečíst Karla Čapka a pak se tam vypravit, mají tam báječné víno, skvělou kuchyni a jedno krásnější město než druhé.
0: Když jsme u toho hudebního cestování, což je také velká část tvého života, alespoň v těch mezičasech, které nemusíš úplně aktivně věnovat Smetanově Litomyšli, stíháš třeba navštívit všechna místa nebo jinak, vybíráš si cíle svých cest a dovolených v nějaké spojitosti s hudbou, anebo když už se ti poštěstí, že máš nějaký týden, dva, tři volno, tak spíš už tu hudbu třeba úplně nespojuješ s tím svým časem toho volna.
1: Kdepak, já se toho festivalu a produkce a dramaturgování ani na cestách nezbavuju. Když jsem byl na Kypru, tak jsem samozřejmě šel v Pafosu do amfiteátru, jak to tam pořádají. Když jsem byl v Tunisu, zase amfiteátr římský, nádherný, jako Koloseum, tak prostě v Avignonu, v Papežském paláci, kde je také významný festival, vždycky se dívám, jaký je vztah památky obyčejně světového významu k tomu hudebnímu festivalu, jaká tam používají lešení, tribuny, jeviště, co se staví, jak mají zapuštěná světla, kde jsou reproduktory, to prostě k tomu patří a vždycky to ještě fotím a pak se vracím a ukazuju to šéfovi techniky Karlovi Kalouskovi a samozřejmě kolegovi Honzovi Piknovi, podívej, co jsem viděl tamhle a Honza je na tom úplně stejně. Při tom cestování tuhle profesi nemůžete odpárat, protože to, co nás posouvá dál, jsou nejen, ale hodně zkušenosti, které čerpáme zvenčí.
0: Když si vezmeme další část, kterou si vybral pro tu dramaturgii návštěvy, tak je to velké symfonické dílo Ludvíka van Beethovena, jeho pátá osudová. Jak uvažuješ o tom, aby se měla dostat velká symfonická díla právě do programu Smetanových Litomyšlí?
1: Je pravda, že ke každému uvedení se snažím mít příběh. Někdy je ten příběh sám od sebe daný, někdy je potřeba jej trošku domyslet. Když jsme osudovou symfonii hráli naposledy, bylo to v loni, v roce 2018, kdy jsme ji zařadili do koncertu Osudová léta 1918 a 1968. Ostatně tahle symfonie měla premiéru v roce 1808, ale kvůli tomu jsme ji tam nezařadili. Beethovenová pátá vypovídá nad jiné skvěle o tom, jak člověk překoná bolesti, strázně, protože Beethoven už někdy kolem roku 1800 začínal mít velké, mu bylo 30, velké zdravotní problémy a bohužel se ohlašovala i choroba pro muzikanta nejfatálnější, stejně jako u Smetany, u některých dalších hluchota, která jej nakonec také pohltila. Já, když si vezmu jenom ten úvodní, ten slavný triolový motiv, tak k němu Beethoven napsal tak tluče osud na bránu. On mimochodem teda není autorem toho podtitulu Osudová, nevím, zda to byl Schindler nebo někdo jiný, ale v každém případě je to symfonie, která mne dostává už od mých mladých let. Já jsem jako kluk neměl moc peněz a naši mi teda nic nezakazovali, na druhou stranu si mysleli, že investice do muziky asi není tou nejlepší, ale byl tady takový hezký obchod, v něm byla strašně příjemná paní prodavačka, která mě už znala. A stala se nějaká věc, že ve skladech potřebovali vyskladnit všechna mono LPčka a dávali je za jednotnou cenu 16 korun, to si pamatuju dodnes, protože já jsem každý den odnes aspoň 3-4. Prostě jsem se v těch krabicích přehraboval a jedno z těch LPček byla moje první Osudová s dirigentem Paulem Kleckým a Českou filharmonií. Musím říct, že to LPčko dodnes mám a je strašně poškrábané, protože já jsem se do té symfonie naprosto zamiloval a považuji za nejkrásnější, to se říci nedá, ale za jednu z těch nejlepších vůbec. A jestli si budeme moct dokonce tuto nahrávku pustit, protože já ji na CDčku nemám, tak to bych měl velikánskou radost.

0: Osudová, tak to byla další skladba, která teď dozněla v rámci celé dramaturgie naší návštěvy. My jsme přijeli do Litomyšle na Zámecké nádvoří za Vojtěchem Stříteským, uměleckým ředitelem Smetanovy Litomyšle a dramaturgem. Vojto, ty si tu dramaturgii sestavil pro nás teď na Dédur velmi pestře a velmi hezky, v podstatě ze svých vzpomínek, zážitků z interpretů a děl, která si zařadil do dramaturgie Smetanových Litomyšlí určitým průřezem. Byla to i osudová. My jsme slyšeli teď v podání České filharmonie a s dirigentem Paulem Kleckým. A teď je před námi další skladba, která má jaké místo v té dramaturgii, kterou si pro nás připravil?
1: Ta ještě svoje místo nemá. To místo je v budoucnu. To, co za chvíli posluchači uslyší, plánuju už hodně dlouho. Taková Mahlerova 8. symfonie tisíců se poprvé objevila v tištěné verzi v roce 97, že bude součástí ročníku 98, což je před 20 lety. A zahráli jsme ji až v roce 2016. Nicméně to druhé nádvoří velké projekty snese. Já jsem takhle třeba programoval Berlioce Requiem, letos Faustovo Prokletí a podobně. A existuje jedna ještě fakt velká skladba, kterou bych rád za mého dramaturgování na festivalu provedl, a to je velkolepá kantáta, asi by se dalo říci, Arnolda Schönberga, písně z Gure, neboli Gure Lieder. A já ku podivu nepustím tu obrovskou zvukovou masu, kterou vydává 50 dechových nástrojů, patřičný les smyčců, to je skutečně nějaký 120-130 člený orchestrální aparát. Já teď pustím komorní verzi, nebo respektive část Gure Lieder, protože to tady mám s interpretkou, která patří neodmyslitelně k Smetanově Litomyšli. Je to rodačka z nedaleké Chrudimi, Dagmar Pecková, která Mahlera, tohoto Schönberga, ale i některé další, jak si německé autory dělá velmi dobře, už proto, jak skvěle německy mluví, vždyť tam žije a tak dál. A také protože tuto nahrávku diriguje Jiří Bělohlávek, jehož jsem měl tu čest zvát svým přítelem. On byl také čestný občan Litomyšle, ostatně jako také Eduard Haken, kterého jsme slyšeli v biblických písních. Já jsem vybral píseň Holubice z Gure Lieder. To je ta komornější varianta.

0: Kramerovu a i třeba konec konců tohoto Schönberga, jaký limit třeba ten prostor má, aby skutečně ještě to dílo nestratilo na své monumentalitě, ale zároveň zase vyznělo dobře, nestratilo na tom provedení?
1: Myslím, že jsme si to vyzkoušeli. Ten opravdu úplný limit já považuji 300 účinkujících. Kdyby totiž více, tak už toho zvuku bude až moc. Třeba když zazněly první tóny Mahlerovy osmé, tak se některým zdálo, že už je to naddimenzované tedy v tom volume, ale myslím si, že některé skladby prostě forte fortissimo zaznít musí. Když si vzpomenu třeba na to Berliozovo Requiem, tak s tím mám opravdu velké vzpomínky, protože jsme umístili tak, jak je předepsáno, 4 orchestry do 4 světových stran, když je soudný den, že budou polnice, trubky, dout a troubit ze všech stran a svolávat mrtvé k poslednímu soudu, tak jsme měli centrální orchestr a 4 bandy na zámeckých arkádách a navíc jsme na arkády umístili dětský sbor, který tam má takovou andělskou pasáž a opravdu to bylo nepředstavitelně krásné, ta vzpomínka, ale více účinkujících by nedávalo smysl nejen akusticky, i z hlediska logistiky, ubytování, šaten a další věcí. To je úplný strop a také, aby se nám tam vešli diváci, že to je přece pro ně to děláme. Ale já bych nechtěl, aby to vyznělo, že se vyžívám v těchto nadnormativně obsazených skladbách. To je výjimka jednou za rok, za dva. Prostě pojďme udělat takhle velkou věc.

0: My se dostáváme skoro do závěru dnešní návštěvy tady na Zámeckém nádvoří v kanceláři Vojtěcha Stříteského, který dělá nejenom dramaturga Smetanovy Litomyšly a uměleckého ředitele, ale také tomu dnešnímu pořadu. Dozněla možná tvoje vysněná skladba, kterou tady v příštích letech doufejme uslyšíme, ale teď zazní to, co se snad vůbec neodmyslitelně váže ke Smetanovu jménu, to je jeho soubor symfonických básní Má vlast. Ovšem, jak je to vlastně s Mou vlastí, když nejste Pražské jaro? Nevzalo vám tak trochu Pražské jaro vlastně jedno z ikonických děl, nebo jak je to s uváděním Mé vlasti právě na Smetanově Litomyšly?
1: Je to poněkud citlivé téma, protože vím, že jednou organizátoři Pražského jara neměli radost z jisté kombinace, kterou jsme tady uvedli na Smetanově Litomyšly, ale já v tomto případě si dovolím odmítat jakoukoliv konkurenci. Je-li někde prováděna Má vlast právem, pak je to samozřejmě historicky Pražské jaro a pak je to podle mého soudu Smetanovo rodiště Litomyšl. Jestli na to má někdo větší či menší právo, to bych nechal úplně stranou. Je to geniální skladba, která nechce hraje co nejvíce, nechci lidé co nejvíce užívají té nádhery. Samozřejmě, že na sebe všichni tak trochu žárlíme, kdo přijde s lepším obsazením a podobně, ale to je asi v branži normální.
0: Co ty považuješ vlastně za... Tady se nedá říct nejhezčí nahrávku, ona každá má něco toho svého, nějaký dobový otisk, ale když by si třeba si měl říct, které provedení Mé vlasti anebo nahrávka na tebe za ta léta nějakým způsobem zapůsobily a samozřejmě si musíme pak vyvrcholit tím, kterou si vybral pro to následující uvedení, i když si pustíme jenom ty druhé tři části, tak jak je to s těmi jmény, interprety, provedeními, dobou?
1: Já nejsem hudební teoretik ani kritik. Abych si dovolil napsat recenzi zasvěcenou, jestli špatně nebo dobře nebo lépe nebo rytmicky nastoupila ta či ona nástrojová skupina. Mně se z těch posledních nahrávek velmi zamlouvá nahrávka Jakuba Hruši s Bamberskými symfoniky. A ostatně Jakub Hruša u nás v roce 2016 Mou vlast dirigoval. Vím, že je to prostě skladba, která jako kdyby mu byla šita na míru, ale na druhou stranu můžete namítnout, která skladba mu není šita na míru, že slyšel jsem nahrávky starší, samozřejmě Talichovské a podobně. Pro mne je nahrávka, ale i živé slyšení v jistém provedení úplně alfou a omegou. Mým největším hudebním zážitkem v životě byla právě Má vlast. Sice tedy nikoli na Smetanově Litomyšly, ale v předvečer Pražského jara, respektive dopoledne Pražského jara v roce 1990 jsem se dostal na veřejnou generální zkoušku Rafaela Kubelíka s Českou filharmonií. On tenkrát, bylo po listopadu, byl pozván, aby zahajoval z filharmoniky Pražské jaro a my z hudební mládeže a učitelé z hudebních škol a naši žáci jsme dostali pozvání, že do té Smetanky můžeme přijet a mistra Kubelíka zažít na vlastní uši, oči. Bylo to něco tak úplně jiného. A já jsem slyšel jeho nahrávky s Bostonem, s symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu a s tou Českou filharmonií. To prostě bylo jinak. Samozřejmě, že nešlo jenom o muziku. Najednou jsme to slyšeli v úplně novém kontextu. To je prostě, jak když se po druhé světové válce hrála Prodaná nevěsta. Já na to dodnes vzpomínám, mám musí kůži, tam jsem poprvé měl pocit absolutního blaha. Mistru Kubelíkovi bylo 76 let a asi po čtvrt hodině, kdy on neustále chodil a děkoval se, přišel, myslím, že to byl jeho tajemník, který nás utěšil a řekl, že mistr by chodil dál, ale že ho bolí ruka a večer diriguje, tak se velmi omlouvá. Já jsem měl ještě navíc tu velkou výhodu, která se mi, víte, Litomyšla, Smetanova Litomyšl otevírá mnohé dveře a já jsem se k mistru Kubelíkovi na chvíli dostal do šatny, abych jej byl za Litomyšl pozdravit a pozval k účinkování k nám, což s velmi milým úsměvem mistr sice přijal, ale říkal, že neví, že ten kalendář a tak dál. přesto jsem měl aspoň těch 5 minut v jeho blízkosti. Vzpomínám na ně rád. Nakonec jsme mu i psali do Švýcarska k jezeru, kde žil, ale to už začínal být nemocný. Vždyť on, myslím, zemřel v 96. Zkrátka dobře, jestli si můžu přát a vybrat, tak z Českých Lvů a Hájů Tábor a Blaník s Rafaelem Kubelíkem a Českou filharmonií.
0: Je to tečka za dnešní návštěvou tady u tebe na zámku a v kanceláři, v tvém pracovišti, ale určitě v místě, které máš i velmi rád. Moc děkujeme za to krásné vyprávění a já myslím, že skončit to dnešní vysílání právě těmito 3 částmi ze Smetanovy Mé vlasti tady v místě Smetanova rodiště a v sousedství bytu, kde se narodil, je opravdu důstojná a krásná tečka.
1: Děkuju, je to fakt velká symbolika a mám radost, že tu nahrávku máme.

zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Od mikrofonu stanice D-dur zdraví Lukáš Hurník a nabízí zcela netématický výběr hudby napříč hudebními slohy. Budou to skladby Vranického, Bizeta, Šice, Bervalda, Dvořákovy písně v nové nahrávce Ester Pavlů, dále skladby Chopina, Bacha a Martinů. Pavel Vranický, symfonie A-dur, opus 16 číslo 2, má 4 věty, hraje Komorní filharmonie Pardubice, řídí Marek Štylec.

0: Poslouchali jsme symfonii A dur opus 16 Pavla Vranického, komorní filharmonii Pardubice řídil Marek Štylec.
1: Český rozhlas D dur.
0: Melodie z Bizetovy Carmen patří k nejupravovanějšímu hudebnímu materiálu vůbec. Toto koncerto pro kytaru a orchestr na témata Carmen napsal skladatel a dirigent slovenského původu žijící v Americe Peter Breiner. Hrají Norbert Kraft na kytaru, Polish National Radio Symphony Orchestra Katovice řídí autor skladby Peter Breiner.

0: To bylo koncerto pro kytaru a orchestr na motivy Carmen Petra Breinera.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Heinricha Schütze máme spojeného s protestantskou duchovní, jaksi éterickou hudbou, ale on se nevyhýbal ani světským madrigalům, jak bylo v renesanci i té pozdní obvyklé. Bude jich celkem 19. Zpívá soubor Sete Voci, dirigent sboru a instrumentálního souboru je Peter Koi.

0: Peter Coy řídil soubor Sete voči ve sbírce, tedy první knize madrigalů pro smíšené hlasy Heinricha Schütze.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Franz Berwald byl nesmírně talentovaný švédský skladatel, vlastně samouk, s o to většími nároky na orchestr. Za jeho života nebyl ve Skandinávii orchestr, který by jeho hudbu byl schopen kvalitně zahrát. Franz Berwald, Symphonie Capricieuse D-dur, má tři věty. Hraje symfonický orchestr švédského rozhlasu, řídí Roy Goodman.

0: Symfonický orchestr švédského rozhlasu, řízený Royem Goodmanem, zahrál symfonii Capricieuse D-dur France Berwalda.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Antonín Dvořák a jeho písně v národním tónu opus 73. Na nové nahrávce nám je představí Ester Pavlů a klavírista Charles Spencer.

0: Ester Pavlů spolu s Charlesem Spencerem provedli Dvořákův písňový cyklus v národním tónu, opus 73.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Friedrich Chopin, klavírní trio G-moll, opus 8, má 4 věty. Hraje Chopinovo trio.

0: Chopinovo trio provedlo klavírní trio G moll opus 8 Friderika Chopina.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Olivier Latry je statutární varhaník v Notre Dame v Paříži. Hraje hlavně modernější hudbu, Messiena a podobně. Bachovi, zdá se, se spíše vyhýbá, ale toto bude výjimka. Johann Sebastian Bach, Chacona z partity číslo 2 v transkripci pro varhany. Hraje Olivier Latry na varhany.

0: Olivier Latry zahrál transkripci Chaconis partity číslo 2 Johanna Sebastiana Bacha.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Martinův pátá symfonie vznikla v Americe v roce 1946. Bylo to po válce a Martinů stále odkládal plánovaný návrat do Československa. Je to jediná z jeho symfonií, která měla premiéru u nás, v České filharmonii, pod taktovkou Rafaela Kubelíka. My si tady poslechneme symfonii číslo 5 Bohuslava Martinů, má 3 věty, BBC Symphony Orchestra řídí Jiří Bělohlávek.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná pořad o staré hudbě s titulem Od Klaudia k Ludwigovi, tedy výběr skladeb zkomponovaných od časů, kdy tvořil Claudio Monteverdi, k době přerodu klasicismu do romantismu za života Ludwiga van Beethovena. Specialita relace spočívá ve výběru interpretů, hrajících na dobové nástroje nebo jejich novodobé repliky a pěveckých souborů pěstujících vokální umění s přihlédnutím k dobové praxi. Vaším průvodcem je Rafael Brom. Úvodní skladbou bude 7. sonáta pro klavír a housle C-moll opus 30 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají fortepianista Andreas Steyer na nástroj z dílny vídeňského nástrojaře Konráda Gráfa z roku 1824 a Daniel Sepec na unikátní staré housle, které pocházejí z majetku samotného Beethovena. Podle kurátora Beethovenova domu v Bonnu byly vyrobeny v Salzburku koncem roku 1700 a vlastnil je kníže Lichnovský, který je skladateli daroval. Po jeho smrti se spolu s několika dalšími nástroji dostali do dražby a nakonec skončili v muzeu. Tady je sonáta číslo 7 C-moll opus 30 číslo 2 Ludwiga van Beethovena. Hrají Andreas Steyer a Daniel Sepec.

Daniel Sepec, housle, a András Štajer, fortepiano, hráli sonátu číslo 7 c-moll, opus 30, číslo 2, Ludwiga van Beethovena. Sepec hrál na housle z majetku Beethovena, postavené údajně kolem roku 1700 v Salzburku. A Štajer hrál na nástroj od vídeňského nástrojaře Konráda Grafa z roku 1824. Další skladbou ve vysílání speciálu staré hudby bude semidramatický balet se solovými hlasy a instrumentálním doprovodem s titulem Il ballo delle ingrate, tanec nevděčnic, od Claudia Monteverdiho. Skladatel ho komponoval na libretto Ottavia Rinucciniho pro svatební oslavy Francesca Gonzaghi a Margaret Savoyské. A poprvé se tančil 4. června roku 1608. Obsah baletu se zdá být veden tradičními milostnými výzvami doprovázejícími svatební veselí. Libretto vypráví o akci Venuše a Kupida, kteří chtějí zaženout plameny lásky u žen z Mantovy. Děj se odehrává u bran podsvětí. Oba strůjci lásky přemlouvají vládce podsvětí Pluta, aby vyvolal duchy žen, nevděčnic, které odmítali lásku, aby mantovanky viděli, co je čeká v posmrtném životě. Balet vyšel tiskem v 8. knize madrigalů, válečných a milostných, 30 let po premiéře. Zpívají Lydian Watson, soprán, Amor, Heather Harper, soprán, Venuše, Anne Howells, soprán, jedna z nevděčnic, Stafford Dean, bas, Pluto a členové souboru Ambrosiánští pěvci. Hrají Robert Spencer, loutna, Raymond Lepert, čembalo a členové anglického komorního orchestru. Řídí Raymond Lepert. Tady je tanec nevděčnic, Il ballo delle ingrate, od Claudia Monteverdiho.

0: Tak to bylo dramatické, alegorické dílo pro sólové a komorní hlasy a instrumentální doprovod s titulem Il ballo delle ingrate, tanec nevděčnic od Claudia Monteverdiho. Zpívali Lillian Watson, soprán, Amor, Heather Harper, soprán, Venuše, Anne Howells, soprán, jedna z nevděčnic, Stafford Dean, bas, Pluto a členové sboru Ambrosiánští pěvci. Hráli Robert Spencer, loutna, Raymond Leppert, čembalo a členové anglického komorního orchestru. Řídil Raymond Leppert.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Pianista Ronald Breutigam, který dále vystoupí na pomyslném pódiu pořadu od Claudia k Ludwigovi, je specialista na hudbu klasicismu. Na historickém kladívkovém klavíru fortepianu nahrál kompletní hudbu pro piano od Mozarta, Haydna a Beethovena. V jeho provedení uslyšíte v následující půlhodině sonátu pro klavír číslo 30 D-dur Josefa Haydna, v Hobokenově katalogu zařazenou do oddílu 16 číslo 19.

Pianista Ronald Breutigam hrál sonátu pro klavír číslo 30 D-dur Josefa Haydna v Hobokenově katalogu zařazenou do oddílu 16 číslo 19. A následuje hudba od Leopolda Mozarta, otce génia božského Amadea. Mozart otec působil jako houslista a skladatel v kapele salzburského knížete arcibiskupa a pro tento orchestr komponoval. Komponoval samozřejmě také na objednávky a nemohl odmítnout žádosti sdružení Collegium Musicum ze svého rodného Augsburgu, pro které napsal mnoha divertimenta a symfonie. Členové Collegia Musicum byli milovníci hudby i profesionální hudebníci. Byl mezi nimi textilní výrobce Anton Christoph Ginu, který hrál na kontrabas, dále stavitel klavíru a varhan Johann Andreas Stein nebo vydavatel skladeb Leopolda Mozarta Johann Jakob Lothar. Z korespondence mezi Lothrem a Mozartem vysvítá, že autor zaslal i přesné pokyny, jak se má která symfonie provozovat. Z řady těchto skladeb je dnes na programu Sinfonia di Caccia, lovecká. Autor, aby vytvořil správnou náladu této skladby, rozšířil orchestr o dva lesní rohy podle vídeňské praxe zvané Wiener Stimmsatz a během hraní se podle Leopolda mělo chrastit brašnou na náboje anebo rovnou několikrát vystřelit z brokovnice. Hraje barokní orchestr Orfeo, řídí Mickey Geig.

To byla Sinfonia di Caccia lovecká od Leopolda Mozarta, komponovaná pro spřátelené Collegium Musicum v jeho rodném městě Augsburgu. Barokní orchestr Orfeo pod vedením dirigentky Miki Gajik bude hrát další skladbu, tentokráte od France Schuberta. Ten se narodil 10 let po Leopoldu Mozartovi a 6 let po skonu jeho syna Wolfganga Amadea a svou tvorbou vstupoval už do slohu romantického. Barokní orchestr Orfeo z Lince vystupuje na světových pódiích už 30 let. Zabývá se kromě symfonické hudby také operou a překračuje slohové hranice. V roce 2021, když slavil soubor 25 let činnosti, vyšly jeho nahrávky kompletních symfonií a symfonických fragmentů France Schuberta, což je aktuální vrchol mnohostranného repertoáru ansámblu Orfeo, který sahá od francouzského, německého a rakouského baroka až po symfonie Mannheimské školy, první vídeňské školy a rané romantiky. Dnes je tedy na programu speciálu staré hudby nahrávka Schubertovy první symfonie D-dur.

Tak to byla symfonie číslo 1 D-dur France Schuberta, Dočův katalog číslo 82. Hrál barokní orchestr Orfeo pod vedením dirigentky Miki Gajk. Dalším komponistou bude známý současník a přítel Wolfganga Amadea Mozarta, Anton Stadler, hráč na basetový klarinet a basetový roh. Víme, že stál za zrodem jedné z nejkrásnějších a nejpopulárnějších Mozartových skladeb, klarinetového koncertu Kechl 622 a také kvintetu A-dur Kechl 581. Méně známé je, že je autorem řady skladeb jak pro klarinet, tak pro basetový roh. Z jeho 18 trií pro tento nástroj je dnes na programu Trio F-dur. Hrají členové souboru Consortium Classicum, Waldemar Wandl, Werner Beckmann a Ulrich Drábek.

0: To bylo trio F-dur pro tři basetové rohy od Antona Stadlera. Hráli členové souboru Consortium Classicum Waldemar Wandl, Werner Beckmann a Ulrich Drábek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte pořad o staré hudbě s titulem Od Klaudia k Ludvigovi. Hudbu vybral a slovem ji provází Rafael Brom. Následující hodina ve vysílání stanice bude patřit hudbě Johanna Mattheessona, důležitého muže v hudebním životě Hamburku. Působil zpočátku jako kostelní varhaník a pěvec hamburského operního sboru. Roku 1703 se do operního souboru přidružil Georg Friedrich Händel a oba se stali celoživotní přátelé, třeba že se v hádce pustili i do duelu. Jen knoflík na Händelově kabátě zabránil jeho vážnému zranění. Mattheesson získal roku 1704 post hofmistra a brzy také sekretáře a korespondenta anglického vyslance, který vykonával do vysokého věku a který mu zajišťoval vysoké příjmy a vysoké sociální postavení. O rok později ukončil svoji činnost operního pěvce a roku 1709 se oženil s Katarínou Jenningsovou, dcerou anglického pastora. V roce 1715 se stal vikářem a roku 1718 hudebním ředitelem v hamburské katedrále, kde se trval 10 let. Své místo opustil kvůli závažnému sporu se zpěváky jeho oratorií, kteří ho pak bojkotovali. A kromě toho, že jeho nedoslýchavost se stále zhoršovala, až zcela ohluchl. To už pár let působil v Hamburku Georg Philipp Telemann. Ze skladeb uznávaného polyhistora Mattheessona jsem vybral oratorium pro sola, sbor a orchestr o dvou částech s titulem Milující a trpělivý David. Der liebreiche und geduldige David. Premiéru mělo oratorium v Hamburku v roce 1724. Zpívají Christian Hills, bas, Nicky Kennedy, soprán, Ursula Eitinger, alt, a sbor Kolínské akademie. Hraje orchestr Kolínské akademie, řídí Michael Alexander Vilens.

0: Slyšeli jste oratorium pro sóla, sbor a orchestr o dvou částech s titulem Milující a trpělivý David, Der liebreiche und geduldige David od Johanna Mattheessona, které mělo premiéru roku 1724 v Hamburku. Zpívali Christian Hirz, bas, Nicky Kennedy, soprán, Ursula Eitinger, alt a sbor Kolínské akademie. Hrál orchestr Kolínské akademie, řídil Michael Alexander Willens.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ve finále dnešního speciálu Staré hudby od Claudia Ludwigovi zazní skladba od italského loutnisty a komponisty německého původu, kterým je Giovanni Girolamo Capsberge. Bude to čtvrtá kniha tabulatur pro kytarone, Libro quarto d'intavolatura di kytarone. Hraje Paul Audet.

To byla čtvrtá kniha Tabulatur pro kytarone od italského komponisty a loutnisty německého původu Giovanniho Girolama Kapsbergera. Hrál Paul Audet.

Vážení posluchači rozhlasové stanice D-dur, rádi bychom vás pozvali na koncert Klasická Praha, který se bude konat 19. září o 19 hodin v budově Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí. V solovém recitálu na klavír bude hrát Jan Novák a zazní skladby Friderika Chopina, Sergeja Rachmaninova, Emanuela Šábriera, Alexandra Skriabina a Evgenie Kysina. Budeme se s vámi těšit na viděnou.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Na stanici D-dur vás vítá Robert Škarda, autor a průvodce následujícím vysílacím blokem, který nabídne hudbu komorní, orchestrální i vokální, komponovanou v 19. a 20. století. Těšit se můžete například na kompozice Artura Piazzoli, Paula Hindemitha, Almy Mahlerové nebo Leonarda Bernsteina. Na samotný úvod necháme zaznít operní hudbu. Jejím autorem je italský skladatel Amilcare Ponchielli, vedle Verdiho jedna z vůdčích osobností italské opery 19. století. Svou nejslavnější operu La Gioconda napsal Ponchielli na libretto Arriga Boita, které vzniklo na motivy hry Viktora Iga Angelo Tyran z Padovy. Děj opery, jejíž premiéra proběhla roku 1876 v Miláně, se odehrává v 17. století v Benátkách a líčí dramatické osudy hlavních postav milostného trojúhelníku – Giocondy, Laury a Enza. Nyní zazní slavná árie Enza Grimaldiho ze druhého dějství – Cielo e Mar, Nebe a moře. Zpívá tenorista Luciano Pavarotti, hraje New Philharmonia Orchestra, řídí Leone Maggera.

Tenorista Luciano Pavarotti a New Philharmonia Orchestra pod vedením Leona Maggeri přednesli árii Cello e Mar ze druhého dějství opery La Gioconda od Amilcare Ponchielliho. Nyní se v čase posuneme o více než 100 let dopředu, do roku 1989, a vydáme se do Argentiny. Na programu je skladba od Astora Piazzolli. Jehož tvorba je v každém detailu protchnuta argentinským tangem a jeho uměleckou stylizací. Od autora, který je považován za průkopníka stylu nového tanga, Tango Nuevo, zazní pětidílná svita s názvem Five Tango Sensations, pět pocitů tanga, kterou si poslechneme ve verzi pro bandoneon a smyčcový orchestr. Na bandoneon, jeden z druhů knoflíkové tahací harmoniky užívané v argentinském folkloru, se představí Ital Cesare Chiacchiaretta. Chorvatský filharmonický orchestr řídí Miran Vaupotić.

Cesare Chiacchiaretta na bandoneon za doprovodu chorvatského filharmonického orchestru s dirigentem Miranem Vaupotičem přednesl světu pět pocitů tanga od Astora Piazzolly.

Milí posluchači, na stanici D-dur v tuto chvíli ještě zůstaneme u hudby 20. století. Opustíme však argentinské tango a obrátíme pozornost ke stylu přísného neoklasicismu. Takový způsob vyjadřování je typický pro Paula Hindemitha, německého skladatele a všestranného hudebníka. Sám uměl hrát na několik nástrojů – violu, housle, klavír, fagot, violončelo i bicí. Proto nepřekvapí, že se jim věnoval také kompozičně. Téměř všem nástrojům symfonického orchestru napsal sonátu. Tou úplně poslední byla sonáta pro tubu a klavír z roku 1955. Pro netypický solový instrument vytvořil kompozici, která se v dalších letech stala jeho zásadním repertoárovým kusem. Hindemith v třívěté sonátě osvědčil svůj smysl pro osobité melodie a cit pro specifický zvuk i technické možnosti nástroje. Sonáta je energická a rytmicky živá. Oba nástroje, tuba i klavír, se rovnoměrně podílejí na přednesu melodií i protihlasů. Hraje švédský tubista Michael Lind a americký klavírista Steven Harloss.

Tubista Michael Lind a klavírista Steven Harloss dohráli sonátu pro tubu a klavír Paula Hindemitha. Milí posluchači, na stanici D-dur máte naladěn výběr ze skladeb klasické hudby 19. a 20. století. Pořadem vás provází jeho autor Robert Škarda. Nyní dostane prostor solový klarinet s orchestrem a hudba z počátku 19. století. Jejím autorem je německý skladatel a vynikající houslista světového věhlasu Louis Spohr, který stylově balancoval mezi klasicistní uměřeností a svobodomyslnějším romantickým vyjadřováním. V koncertantním žánru se zaměřoval především na tvorbu pro svůj nástroj, v jeho odkazu však najdeme i 4 klarinetové koncerty. Z roku 1810 pochází koncert číslo 2 Es-dur opus 57, jehož partituru teď necháme rozeznít. Podobně jako ostatní Spohrovy klarinetové opusy byl psán pro klarinetistu Simona Hermstetta. U solového partu se v tuto chvíli představí Angličan Julian Bliss za doprovodu Akademie svatého Martina, kterou bude řídit Kenneth Sillitoe.

Klarinetista Julian Bliss za doprovodu Akademie svatého Martina dohrál druhý klarinetový koncert Luise Spohra. Na stanici D-dur obrátíme v následujících minutách pozornost k tvorbě jedné z nejvýraznějších osobností hudby 20. století, skladateli a dirigentovi Leonardu Bernsteinovi. Zazní tři taneční epizody pro orchestr z muzikálu On the Town. Základem tohoto broadwayského hudebního divadla byl příběh tří námořníků v New Yorku, který Bernstein poprvé zpracoval v hudbě k baletu Fancy Free z roku 1944 na objednávku choreografa Jeroma Robinsona. Ve stejném roce měl premiéru i muzikál On the Town. O rok později Bernstein vybral tři části z muzikálu ke koncertnímu provedení. Pod Bernsteinovou taktovkou nám je zahraje Izraelský filharmonický orchestr.

Na stanici D-dur dozněly tři taneční epizody z muzikálu On the Town Leonarda Bernsteina. Na nahrávce z roku 1982 jsme slyšeli Izraelský filharmonický orchestr pod taktovkou autora. Milí posluchači, na programu je nyní vokální hudba počátku 20. století. Budou to písně pocházející z odkazu Almy Mahlerové, rakouské skladatelky, autorky memoáru a v době vzniku písní manželky Gustava Mahlera. Cyklus Vier Lieder vznikl kolem roku 1901 a skladatelka v nich zhudebnila texty německých básníků svých současníků. Cyklus, který byl vydán roku 1915 vídeňským nakladatelstvím Universal, zaspívá sopranistka Christiana Hegman, kterou doprovodí klavírista Ronald Pentinen.

0: Sopranistka Christian Hegman a klavírista Ronald Pentinen přednesli 4 písně od Almy Mahlerové.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vážení a milí posluchači, v tuto chvíli vás na stanici D-dur zvu k poslechu jednoho z ikonických děl symfonického repertoáru dneška. Budou to proslulé obrázky z výstavy Svita o 10 částech Modesta Petroviče Musorgského. V roce 1874 napsal ruský skladatel tuto svitu původně pro klavír pod dojmem smrti architekta a malíře Viktora Hartmana a také výstavy jeho kreseb, kterou po jeho skonu Musorgský sám spolupořádal. Obrázky z výstavy jsou propojeny melodií promenády. Další části střídají hravý a i majestátní charakter. Cyklus by se v klavírní podobě zřejmě neprosadil tak, jako to dokázala jeho orchestrální verze. V roce 1922 se partitury chopil Maurice Ravel, který ji instrumentoval pro velký orchestr. Ravelova orchestrace se stala slavnou. Pouze v době druhé světové války, kdy patřil Ravel k zakázaným autorům, hrála se na rozhlasových vlnách tehdejšího radiožurnálu instrumentace dirigenta Václava Smetáčka. My si můžeme za okamžik poslechnout originální Ravelovu verzi Musorgského cyklu. Bude hrát rozhlasový symfonický orchestr ORF z Vídně pod taktovkou Cornelia Maestra.

Rozhlasový symfonický orchestr ORF zařízení Cornelia Maestra dohrál obrázky z výstavy Cyklus Modesta Petroviče Mussorgského v orchestraci Maurice Ravela. Milí posluchači, na stanici D-dur v následujících 13 minutách vyměníme mohutný zvuk orchestru za jemné komorní písně pro zpěv a klavír a nahlédneme do tvorby anglického klasika hudby 20. století Benjamina Britna. V roce 1947, v době, kdy se Britten zabýval i tvorbou rozsáhlejších vokálních děl, zkomponoval cyklus pěti písní Kouzlo u kolébavek. Písně autor napsal na texty pěti různých básníků pro mezzosopranistku Nancy Evansovou. Různorodost textů nabízí i rozmanitou hudbu. Britnův cyklus Kouzlo u kolébavek opus 41 si poslechneme z nedávno vydané nahrávky mezzosopranistky Markéty Cukrové a klavíristy Ivo Kahánka.

Kouzlo u kolébavek, cyklus písní Benjamina Britna z roku 1947, přednesly mezzosopranistka Markéta Cukrová a klavírista Ivo Kahánek.

Milí posluchači, na stanici D-dur Českého rozhlasu vás výběrem hudby 19. a 20. století stále provází Robert Škarda. Šavlový tanec, lyrický duet, tanec děvčátek, procitnutí a tanec Ajši, ukolébavka a lezginka. To je výběr pěti částí z baletní svity Gajané od nejznámějšího arménského skladatele 20. století Arama Chačaturjana, který vám nyní nabízím k poslechu. Premiéra později slavného baletu se konala v roce 1942. O rok později vytvořil skladatel z hudby k tomuto baletu hned tři orchestrální svity. Výběr z Chačaturjanových svit nám zahraje Státní filharmonie Brno v nastudování Jiřího Bělohlávka.

Státní filharmonie Brno pod taktovkou Jiřího Bělohlávka zahrála výběr ze svit z baletu Gajané a Rama Chačaturjana. Milí posluchači, na stanici D-dur je pro vás v následujících 40 minutách připravena nahrávka rozsáhlejší komorní kompozice. Jejím autorem je německý skladatel první poloviny 20. století Hans Pfitzner. Z jeho 11 skladeb komorního žánru si poslechneme kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír C-dur opus 23. Dílo autor napsal v roce 1908 během působení ve funkci ředitele Štrasburské konzervatoře. Pfitzner hudebně vyšel z německé tradice a dokonce se můžeme dočíst, že takové dílo by mohl napsat Johannes Brahms, pokud by žil v roce 1908. Pfitznerova hudba je však nejen brámsovská, ale v některých momentech i značně disonantní a náladově kontrastní. Drama a gradace až symfonické povahy střídají klid a melancholie. Čtyřvětý kvintet C-dur opus 23 Hanse Pfitznera zahrají členové souboru Consortium Classicum.

0: Členové souboru Consortium Classicum dohráli kvintet pro dvoje housle, violu, violončelo a klavír C-dur opus 23 od Hanse Pfitznera.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na závěr tohoto vysílacího bloku je na programu jedno z vrcholných děl houslového repertoáru 20. století, a to v podání špičkových interpretů. Autorem skladby je Igor Stravinsky, jeden z nejvýznamnějších skladatelů 20. století. Sám ovšem housle neovládal a k realizaci svého houslového koncertu se odhodlal až na podnět amerického skladatele a diplomata Blaira Fairchilda. Ten skladbu objednal pro mladého polského houslistu Samuela Duškina. Duškin při tvorbě se Stravinským posléze úzce spolupracoval. Premiéra díla, která byla přenášena rozhlasem, se konala v roce 1931 v Berlíně. Nedlouho poté provedl Duškin dílo poprvé také v Americe, a to za doprovodu Bostonského symfonického orchestru a Sergeje Kusevického. V tuto chvíli zazní čtyřvětý Stravinského koncert také v podání Bostonského orchestru, a to pod taktovkou Seiji Ozawy. Solový part přednese legendární izraelsko-americký houslista Itzhak Perlman.

houslista Itzhak Perlman a bostonský symfonický orchestr zařízení Seiji Ozawy provedli koncert pro housle a orchestr D-dur Igora Stravinského. Touto skladbou končí na stanici D-dur výběr hudby, který pro vás připravil a slovem provázel Robert Škarda. Přeji dobrý poslech dalšího vysílání.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Český rozhlas D-dur a návštěva dnes zavítala do krásného prostředí. My jsme na nádvoří, křupeme tady na písku na zámku v Litomyšli, protože ten do nás dnes pozvali umělecký ředitel a dramaturg Smetanovy Litomyšle Vojtěch Střítezký. Vojto, moc děkuju za pozvání.
2: Rádo se stalo, já tě tady moc rád vidím a samozřejmě tě zdravím stejně jako všechny posluchače D-dur, mé oblíbené stanice.
1: Ty ani nevíš, jak já se sem ráda vracím, protože Národní festival Smetanova Litomyšl se opravdu pyšní překrásným prostředím. My jsme si teď dali sraz, vlastně ani se mi nechce říct před tvojí kanceláří, on je to skoro domov, to je kancelář tady na zámku, ale kdo by tady nechtěl být, že?
2: Tak je pravda, že mám na místo mého působení obrovské štěstí, to je vlastně klika, že se nám podařilo umístit festivalové centrum přímo do zámeckého areálu. Pracuju v místě pod jednou střechou, kde se narodil Bedřich Smetana v zámeckém pivovaru, a teď, když tady vstupujeme do druhého nádvoří, do centra vlastně festivalu Smetanova Litomyšl, tak je to pro mne nejen velmi praktické, že to mám blízko z kanceláře, ale samozřejmě taky vždycky povznášející, protože ty prostory jsou zkrátka fantastické.
1: Ty jsi vlastně teď na návštěvě sice v Českém rozhlase D-dur, ale ve své úplně největší roli. Ty jsi dramaturg festivalu a vlastně i dramaturg dnešní návštěvy. Máme před sebou strašnou spoustu věcí, ale měli bychom si pustit ten první kousek.
2: No, já bych rád začal, jestli to teda je možné. Vybral jsem na začátek árii sice jako kdyby smutnou, posmutnělou, ale hodně toho říká. Je to z Matoušových paší Johanna Sebastiana Bacha altová árie, která vlastně vypovídá Petrův text o tom, jak se Ježíšovi omlouvá za to, že ho třikrát zradil a smutní sám nad sebou, aby se podíval na slzu a jeho zlomené srdce. Máme to v nahrávce Magdaleny Kožené, která je hostem Smetanovy Litomyšle. Již v minulosti byla, letos je znovu a doufáme, že ji zase přivítáme. A muzika Florea.

0: My jsme na Litomyšlském zámku, kde skoro bydlí, ale hlavně pracuje Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel Národního festivalu Smetanova Litomyšl, u kterého dnes na návštěvě jsme. Vojto, my už jsme se bavili, že je to krásné nejenom tady pracovat, ale v podstatě i žít. Jak vlastně tady, kdyby si mohl říct, strávíš čas? Mně to opravdu připadá, že tady bydlíš. Konec konců ta kancelář je nádherná, je to spíše jak zámecké apartmá.
1: Tak asi to i zámecké apartmá nebo apartmá nějaké panské bylo spoustu let v těch místech, kde právě jsme bydlel litomyšlský kastelán Josef Holub. Nevím, zda tady měl obývák, ložnici, ostatně je to jedno samozřejmě. Teď to vypadá jinak, nicméně mám tři okna. Z toho jednoho je výhled na piaristický chrám nalezení svatého kříže, dalším oknem na muzeum a do francouzských zahrad a dalšími okny přímo na renesanční zámek. No a jak jsem říkal, je to jedna střecha s rodným bytem Bedřicha Smetany, takže je to i mnohem inspirativní. Ten prostor má ducha a já jsem tady upřímně rád, i když nejsem úplně rád, že jsem tady tak často a tak mnoho, protože bych si uměl představit i, že tady tolik nebudu, ale té práce je naštěstí tolik a naštěstí je to spíš než práce jako celoživotní hobby, zábava, koníček a tak se tady realizuju, včetně víkendu.
0: Ty jsi připravil opravdu s pečlivostí dramaturga nádherně celou návštěvu, kterou tady budeme trávit, ale vlastně mě připadá trošku malý rozpor v tom, že rozdělil si všechny skladby, které si pro nás dnes představil, do několika, jak říkáš, svých životních oddílů, ale přitom vlastně tvůj život pracovní je skoro už 4 desetiletí spojený právě se

0: Smetanovou Litomyšlí. Až to zaráží, že se tam těch oddílů vešlo tolik. My začínáme určitým úsekem, který se jmenuje Svět chrámové hudby. Konec konců dozněla árie Johanna Sebastiana Bacha z jedné jeho kantáty v podání Magdaleny Kožené. Tak jak to vlastně je s tím rozparcelováním tvého života?
1: No, já jsem četl velmi nedávno tvůj rozhovor s panem rektorem Zímou, který říkal, že ve své pracovně bude hovořit asi úplně poprvé o muzice, že se ho v jeho pracovně nikdo na muziku neptá. A my teď sedíme v místě, kde naopak 99% lidí mluví a diskutuje se mnou o muzice. A říkal jsem si, tak, teď posluchači budou čekat, že jako dramaturg tomu dám nějakou hlavu, patu, že je to vlastně opravdu moje branže, živobytí, koníček, všechno dohromady. A tak jsem si říkal, aby to nebyl pelmel, aby to dávalo smysl, tak jsem si prošel zpětně ten můj život, už několik krátký život, a říkal jsem si, že možná není špatné začít od toho Adama, tam, kde jsem se s muzikou začal potkávat. Ne, že bych tady chtěl pouštět třeba Václava Michnu z Otradovic, i když by si to zasloužil, ale to je asi první autor, kterého si nějak uvědoměle pamatuju, protože jako už úplně malý kluk jsem začal chodit v kostele ministrovat. A to bylo třeba dvakrát denně, v mraze ráno, v 5-6 hodin mě maminka budila, abych stihl ranní vnitřní mši a tak. A samozřejmě jsem zažíval hudbu při obřadech, nejen při svatbách, i při pohřbech a tak dál. A byly to varhany, které mě oslovovaly prakticky úplně každý den, protože tohle je velká farnost a tady byly skutečně mše i dvě denně. A pak to byly sbory, sborové zpívání v kostelích a samozřejmě mariánské písně. Ostatně maminka ta si je pořád zpívala doma, ale jestliže jsme prostě začínali těmi Matoušovými pašiemi, taky protože tam jsem někam postupem času dospěl od těch krásných kolet, velikonočních písní, Zdravost královno a tak dál. Prostě to všechno jsem prožíval, zpíval, samozřejmě od rybových mší, které jsem nejdříve poslouchal, pak zpíval ve sboru, nakonec jako solista, a dneska, když tedy mám tu příležitost říct, co se mi z tohoto světa duchovní hudby opravdu nesmírně líbí, tak je to právě tvorba Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, k těm se stále a znovu vrátím. A musím říct, že občas si objevuji, dejme tomu v nových nahrávkách, protože ten trh je opravdu obrovský. A pak je to tvorba akapelová. Čistě pro sbor jsem vybral jednu skladbu, kterou mám upřímně rád v jakémkoliv provedení, v jakékoliv formě, protože to je skladba, kterou původně Samuel Barber napsal do svého smyčcového kvarteta Opus 11 jako volnou větu, ale protože se mu tak neskutečně povedla, tak jí začaly hrát smyčcové orchestry. Já jsem ji tady na Smetanově Litomyšli jednou dokonce předepsal stočlennému smyčcovému ansámblu, ale také je to skladba, je to to slavné adagio, to já myslím, že už všichni odhadli, které se také často zpívá na text Agnus Dei. A my jsme tady měli 5-6 let zpátky na Smetanově Litomyšli sbor, který v litomyšlském kostele povýšení svatého kříže tohle adagio nebo Agnus Dei Samuela Barbera zpíval. Byl to sbor Korikos z New Yorku, ten kostel byl úplně vyprodaný a já si dlouho nepamatuju tak obrovské ovace. Samozřejmě, že to byl koncert, který měl i mnoho dalších skladeb, ale tahle, myslím, lidem utkvěla nesmírně v paměti. Já si pamatuju, že když to doznělo, tak bylo velké ticho. Já jsem na ten koncert psal takové hodnocení, skoro bych řekl recenzi, a jeden z posluchačů pološeptem pronesl: Bože, to už je skoro jako v nebi. Já jsem to do té recenze pak použil a teď jsem si to připomněl. To je obrovský zážitek a já tohle adagio Agnus Dei mám opravdu velmi rád.

0: Na návštěvě Českého rozhlasu D-dur jsme dnes na zámku. Jsme na zámku Litomyšl. U Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele a dramaturga Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Ovšem my teď probíráme, Vojto, tvůj život, tak říkajíc krok za krokem a etapu po etapě. A ta první, ta byla nazvána Svět chrámové hudby, což konec konců vlastně i odrážela teď ta nahrávka, která se samozřejmě prolíná Smetanovou Litomyšlí, byla tady v programu právě v podání sboru Korikos, který sice zní tak trochu řecky, ale pochází z New Yorku.
1: To byla velká náhoda, že se k nám dostali. Já jsem kamarád s hudebním skladatelem Janem Jiráskem a jednou jsme seděli v Obecním domě a on mi říká: člověče, provedli mi v New Yorku skladbu sbor, ten je ti člověče výborný. Nějaký sbor Korikos. Já jsem o něm nevěděl, přiznávám se, tak jsem si nechal poslat nějakou referenční nahrávku a když jsem věděl, že plánují evropské turné, tak jsem velmi stál o to, aby přijeli i k nám do Litomyšle. Takže to bylo vlastně přes Honzu Jiráska. Oni zpívali i tady jeho kompozici Misa Propria v tom koncertu a byli opravdu báječní. Rád na ně vzpomínám a kdo ví, třeba se u nás ještě někdy objeví.
0: Já myslím, že ten zážitek by stálo za to zopakovat, protože přeci jenom diváci se sem určitě vracejí v různých etapách a myslím si, že když potkají nebo mají šanci díky festivalové dramaturgii potkat a poznat někoho výjimečného, tak je možná fajn to připomenout, ne?
1: To určitě ano. Tady jediný problém je, že se musíme tak říkajíc strefit do toho, kdy oni budou chystat evropské turné, protože nejsme tak daleko, abychom si kolektivní těleso, ansámbl mohli dovolit pozvat, to jsou letenky a tak dál, takže to musí být součást nějakého většího turné, ale jestli si, a jistě si vzpomeneš, 2-3 roky zpátky jsme společně moderovali koncert jednoho slovinského vokálního ansámblu Ingenium Ensemble a ti rovněž měli tak obrovský úspěch, že s nimi jednáme pro rok 2020, aby se právě vrátili a mohli jsme znovu být svědky toho mimořádného vokálního kunštu a zážitku v Piaristickém kostele.
0: To bylo neuvěřitelné, to bylo ročník 2017 a skutečně pamatuju se, že jsem moderovala přenos toho koncertu a že až jsem měla občas slzy v očích, že se mi špatně mluvilo.
1: To je ten chrám sám o sobě, když začne chytat, spolu vytvářet a rezonovat alikvóty a ten sbor, když zpívá absolutně čistě, jakože tento to Ingenium Ensemble tak zpívají, tak je to veliká radost a stojí za to se k ní vrátit.
0: Vojto, ty jsi udělal určitou dramaturgii dnešní návštěvě, ale jenom možná malá vsuvka, když už jsme u toho sestavování a těch dramaturgických myšlenek a plánů. Máš nějakou určitou šablonu, vizi, nebo jak vlastně se, pokud ty jsi spjatý vlastně opravdu skoro 4 desetiletí se Smetanovou Litomyšlí, tuším, že je to letos 36 let, mění se vlastně tvůj přístup třeba s dobou k tomu, jak právě přistupuješ k různým opakovaným pozvánkám těch interpretů, anebo třeba k tomu, jak kompozičně ten program sestavovat?
1: No, musím říct, že si dávám obrovský pozor především na jisté zacyklení, na opakování mne příliš neužije. Ingenium Ensemble bude spíše výjimečné. Snažím se, aby každý ročník byl svým způsobem originální. Ale nic nelze brát do slova. Samozřejmě existuje několik skladeb, které vytrvale naši návštěvníci žádají. Tak jsem si dal například takový závazek, že prostě Carmina Burana nebude častěji než jednou za 5-6 let. Teďka byla naposled v roce 2013, takže buď bude 2020 nebo 2021, tak jsem to vydržel dokonce déle. U opery je pak situace komplikovanější, protože musíme vycházet z toho, které tituly už jsou zrovna v operních domech nastudovány a které se k nám taky technicky hodí, ale když si projdeš programy velkých operních scén na celém světě, kolik je těch titulů, 40, 50, které se vlastně všude hrávají a když potom nasadíme titul, který tak známý není, vys letos Giacomo Puccini Triptych, tak...
0: Neboli jindy Macbeth Mcenského
1: újezdu, ano, tak pak samozřejmě ta reakce toho publika není tak vstřícná, jako když zařadíme Dalibora, Tosku nebo jiné já si dovolím to říct, operní šlágry. Ale ještě tomu, jak se to, ta dramaturgie vyvíjí, ono to jde ruku v ruce s vývojem festivalu. Jinak se mi programovalo, no, dramaturgovalo, takové ošklivé slovo, v 90. letech, kdy bylo 80 pořadů v 6-7 dnech, a jinak je to samozřejmě nyní, když festival trvá 26 dní a letos prodáváme vstupenky na 43 pořadů, plus jsou ještě některé mnohé další, na něž se vstupenky neprodávají, které jsou volně přístupné, ale na nich se třeba i poradou podílí a tak dál. Festival je dneska skutečně obrovský a já si na té dramaturgii dávám záležet, aby stále zůstávala pokud možno pestrá, aby si z ní opravdu mohli vybrat příznivci přirozeně operní, to je a zůstane, příznivci vokálního umění, to také je a zůstane, ale snažím se, aby nezůstala stranou muzika kantátová, oratorní, ale taky orchestrální, komorní, duchovní, a pak samozřejmě jsme letní festival, takže je tady i prostor pro nějaké přesahy, takže máme už přes 20 let cyklus koncertů na přání, cyklus na hranách stylů a podobně, ale jedno bych podtrhl, o co jde především, je kvalita.
0: O to si se postaral i v dramaturgii dnešní návštěvy. Teď jsme u bloku, který se nazval Svět písní. Pojďme si jenom krátce říct, která bude ta první, a dostaneme se k tomu tematickému okruhu po ní.
1: Tak já jsem na začátek vybral jednu píseň, která je velmi stará. Neví se přesně, z kterého je století. Říká se, že je to staroanglická balada a jmenuje se Trh ve Scarborough.

0: Slavný trh ve Scarborough dozněl teď na návštěvě u Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele a dramaturga Národního festivalu Smetanova Litomyšl. My jsme u tebe na zámku, Vojto, i když tady asi zní jiná hudba, tak písně minimálně k tobě a samozřejmě i k festivalu také patří, že? S kým jsme poslouchali?
1: Tohle byl Joel Fredriksen, vynikající basista, basbaritonista, zpěvák, kterého za rok na Smetanově Litomyšli přivítáme v takovém zvláštním projektu, který si už několik let vymýšlím. Bude se to jmenovat Hudba z lodi My Flower 1620 až 2020. A proč ve světě písní? No, když jsem mluvil o mém dětství a kostele, tak druhé dějství se odehrávalo u nás doma. Mí starší bratři všichni hráli na kytaru a byli to obrovský trampové. A jeden z bratrů, Pavel, mě učil na kytaru a učil mě písničky. Takže to byla takový moje druhý setkání s hudbou ještě předtím, než jsem pak šel do hudební školy umění, a je to úplně obyčejná píseň, jak jsme slyšeli, velmi krásná. Dočkala se neskutečně mnoho úprav. Já ji znám třeba od Spiritual Quintetu. Jistě ji naši posluchači znají též od Simona a Garfunkla. Vypravuje samozřejmě o lásce, o tom, jak muž vzkazuje příteli, aby vyřídil jeho nastávající, aby ji vyřídil, že když se bude hodně snažit a udělá to a to a to, tak by se mohla stát jeho ženou. Já mám moc rád ten text český Dušana Vančury, protože je nesmírně poetický. On tam vyspíval: vzkaší, ať šátek začne mi šít, za jehlu rýč však smí jenom brát, a místo přízem měsíční svit, bude-li chtít mou ženou se stát. No tak na takovýchhle písničkách jsem vyrůstal. A potom, když tady mám nahrávku s Joelem Fredriksenem, tak jsem si říkal, že by se mohla líbit. Prostě svět písničky mě nikdy neopustil, sám si občas, zejména s kytarou, s klavírem, tolik ne, na ten jsem hodně zapomněl, ale doma obyčejnou prostou písničku zaspívám a tohle mi přišlo, jakože bych to mohl pustit, že by se to mohlo líbit.
0: Tak ono, vůbec to zpívání k tobě patří možná víc, než si kdokoliv může představit, protože vlastně už teď asi je nejvíc na místě prozradit, že ty jsi zpěv vystudoval původně.
1: Původně, no. Já jsem nejdřív chodil do hudební školy od 10 let na trumpetu, ale pak, když mě bylo 17, tak jsem začal jezdit k takové vyhlášené kantorce, paní učitelce Šumské, do Vysokého Mýta, a u ní jsem tedy začal se zpěvem a zanedlouho potom, rok a půl, jsem se dostal na nově otevřenou konzervatoř v Pardubicích. Mým profesorem byl Milan Stříteský. Moc rád na ty léta vzpomínám, protože Pardubice jsem měl rád od jak živa, už kvůli hokeji, i když teď mi radost nedělají, ale to na D-dur nepatří. Pan profesor Stříteský mě opravdu hodně naučil a měl jsem velkou kliku, že když jsem pak byl na akademii, kterou jsem ovšem nedostudoval, to bych potrhl, tak mě učil Karel Průša. Oni oba dva byli žáci národního umělce pana Otavy a byla to úplně stejná škola. Nicméně od zpěvu jsem zběhl a v podstatě zemné hudební manažer, dejme tomu dramaturg, ale myslím si, já tady nechci říkat kliše, jako vším, čím jsem byl, byl jsem rád, ale je pravda, že toto mě nesmírně pomáhá a pomohlo, že mám klasické hudební vzdělání.
0: K tomu se dostaneme, k tomu přerodu vůbec z té výkonné, řekněme, hudební linky do té teoreticko-manažerské, to je určitě jedno z příštích témat, ale ty si teď zmínil tady jméno svého profesora, jen tak mezi řečí stejné, jako máš ty. My bychom měli i vysvětlit, jak je vlastně příjmení Stříteský tady spojeno s kulturou a s hudbou. Tebe to snad úplně přeturčilo k tomu, co děláš.
1: To nevím. Je pravda, že v Pardubickém kraji, speciálně v Pardubicích a na Litomyšlsku, je jméno Stříteský docela běžné. A v řadě případů ani nejsme příbuzní.
0: Ani s panem profesorem jste nebyli.
1: Ani ani s ním ne, i když je pravda, že jeho předci pocházeli tady kousek od Vysokého lesa, což je takové území blízko Sebranic, odkud pocházel můj tatínek, takže asi ten stříteský rod, já vím, mám dopátráno o nějakým stříteským v někdy kolem roku 1700, který u Širokého dolu umrzl v polích, když šel na odboží z nějaké mše. To jméno je tady prostě dlouho. Jestli je předurčeno ke kultuře, nevím, no pan profesor je samozřejmě tím toho moc zdravým, velký zpěvák a hlavně to velká osobnost a on mě, myslím, lidsky formoval, nejenom pěvecky.
0: Nás teď bude formovat další jméno, které se jistě objevilo v minulých ročnících dramaturgie Smetanovy Litomyšle. Jiří Pavlica a Mize dobré naděje, skladba, kterou si teď vybral, tak jakým obloukem si k ní zase dospěl?
1: Já mám Hradišťan a Jiřího Pavlicu moc rád. A když vyšel Mis dobré naděje, tak jsem tam najednou slyšel tu písničku, která dala tomu albu jméno a je zajímavé, že je to text 14-leté autorky, která s nesmírnou prostotou mluví o nesmírně důležitých věcech porozumění, že lidé, když zavřou oči, tak vůbec nevidí barvu, odlišnou barvu kůže, že stačí, abyste slyšeli tep srdce toho druhého a hned víte. Musím říct, že i to spojení, které Jura Pavlica tady do té písničky a na tom CDčku udělal, že s ním tam hraje Dizu Platís, což je jihoafrický bubeník a kantor v Kapském městě, že pozvali k nahrávání Ars Brunensis, vynikající brněnský sbor, Vihanovo kvarteto, v závěru naši posluchači uslyší i variaci varhaní Josefa Fojtina, svatováclavský chorál. Ta písnička je pro mne nejen svým textem, ale svým hudebním aranžmá nesmírně důležitá.

0: Jiří Pavlica a Hradišťan se neozývá zas až tak často ve vysílání Českého rozhlasu D-dur, ale dnes spadá do dramaturgie návštěvy, kterou pro nás naprosto profesionálně sestavil Vojtěch Střítezký, který se tím konec konců tady na Smetanově Litomyšli zabývá, řekla bych, skoro celý tvůj pracovní život, viď?
1: No, je pravda, že jsem ke Smetanově Litomyšli přišel jako student, maturant v 83. Já jsem na ní chodil i dřív, ale rok předtím, v 82. si mě tam všiml doktor Nádvorník, jak tam stojím chytře v zákulisí s klavírním výtahem nějaké opery, co byla zrovna na programu, a tak si mě vzal stranou a říká, jestli teda bych jim nechtěl pomoct. Já nevím, jestli jsem ho rozčiloval tím, že jsem tam jen tak stál a nepřiložil jsem ruku k dílu, ale říkal mi, ty jsi přeci z branže, ty by si nám mohl pomáhat. My jsme se trošku znali, byl vynikající člověk, dirigoval tady mimo jiné Litomyšlský symfonický orchestr. Já jsem s ním ostatně, myslím, ve 4. ročníku zpíval z Händlových kantát nějaké árie a jsem to přivítal, že se toho budu moct účastnit, toho festivalu, jako jeden z přímých účastníků. Dostal jsem na starost zázemí umělců, šatny, předávání květin. Takže já jsem si ten festival prošel v podstatě od píky za ta léta. No, moc rád na to vzpomínám, protože každá doba byla nějaká a i tyhle ty začátky pro mě bylo mnohem víc legrace než je dnes, protože dneska už je to opravdu tedy velký podnik, 30 tisíc návštěvníků jen na pořady, na které prodáváme vstupenky, o dalších tisících ve festivalových zahradách a jinde ani nehovoře.
0: Ono je možná přesně to, co jsi zmínil, že ta doba byla jiná, tak možná i tím se ti vlastně poštěstila takováhle příležitost. Těžko si dnes představit, že někdo bude stát v těch davech těch tisíců návštěvníků, bude držet klavírní výtah, to je už jeden paradox, a druhý, že by třeba management nějakého festivalu takového člověka oslovil. Ta doba jde hodně dopředu a mění se.
1: Mění. Oni se mění i samozřejmě mladí lidé, ale já ani náznakem proti ním nechci nic říct, protože si vždycky docela ještě živě umím vzpomenout na svá mladá léta a zkrátka takhle to je a takhle to poběží dál. Já budu samozřejmě rád, když naši štafetu, protože to nejsem jenom já, kdo už je u festivalu tolik let, vždyť Honza měl, myslím tím kolegu ředitele Jana Piknu, 20 let ředitelování v loňském roce, a Eva, jeho manželka, dneska šéfka komunikace festivalové, ta je ještě déle u festivalu, než je její manžel. Takže já věřím, že prostě ta generace, která přijde, která tu štafetu převezme, že jí bude festival bavit nejméně tolik, jako baví nás, protože pro mě to je zábava, koníček, hobby, já už jsem to říkal, pro mě je to všechno vlastně život. A tak, aby se našli i další ti pokračovatelé, kteří to potáhnou dál, protože ta tradice je to s Pražským jarem nejstarší festival v České republice.
0: Vojto, ale možná je to spíš i zodpovědnost vychovat si takového nástupce. Ono, neumí si člověk představit, že vás tady, protože vás máme už spojené jako ikony, právě takovou spíš širokou rodinu toho festivalu, že byste tady někdy nebyli, ale uvažuješ třeba o tom, že už by se si teď vytipovával nástupce? Umím si představit, že vychovat člověka, který by ten stroj dokázal převzít a umět ho vyladit, tak jako jste ho vlastně už dlouholetě ladili společně vy, to není vůbec žádná legrace. Máš třeba už i někoho v hledáčku?
1: Samozřejmě mám, rozhlížím se kolem sebe, protože když se to tak vezme, člověk se musí podívat té pravdě do očí, táhne nám pomalu, ale jistě na 6. křížek, a to jako je opravdu nejvíc na čase, protože já mám jednu výhodu velkou, kterou nebude možná nikdo mít, za A, že jsem teda jako kdyby vystudovaný muzikant, a za B, že jsem ten festival poznal nejprve jako návštěvník, už jako malý kluk, a pak, že jsem tedy začal od píky a že jsem si ho celý prošel, že skutečně víme, stejně tak Honza Pikna, který než se stal ředitelem festivalu, dělal jeho produkčního, že víme přesně, o čem mluvíme. On je to opravdu soubor velkých věcí, ale i tisíce maličkostí, které musí zapadat prostě do té mozaiky, a musíme říct, že to není jednoduché. Já bych hned teď mohl vyjmenovat 5 lidí v republice, kteří by mohli jít dělat dramaturgii festivalu. Ale já nedělám jenom dramaturgii festivalu, jsem jeden z toho nejužšího týmu produkce a i reprezentace a všeho. Ono je to hodně dohromady a takový člověk se mi jeden teď začíná jevit a uvidíme, jak to půjde.
0: No přeci jenom, ale musí se trochu osvědčit, zapracovat a to už je v podstatě třeba si myslím výhled na několik, možná i více let.
1: To určitě ano. Ten člověk nemůže přijít, já mu nemůžu říct, tady je klíček od kanceláře, protože programování Smetanovy Litomyšle v tomto období, které právě zažíváme, tak já ostatně to by nebyl žádný problém. Vím, že bys to nikomu neřekla, mohu ti ukázat teď hned Excelovou tabulku s programem 2024, protože my prostě těch 5 let dopředu už jsme oslovili některé operní soubory s tím, že chceme naplnit náš cíl, sen, zahrát v jednom ročníku Smetanovy Litomyšle, až si budeme připomínat 200. narození Bedřicha Smetany, kompletní jeho operní, tedy jevištní dílo. Zatím je to na dobré cestě. Toto je výjimečné samozřejmě, ale jinak zrovna včera jsem telefonoval kvůli roku 2021, ten 2 až 3letý předstih je tam nutný. Není to úplně nejpraktičtější, protože čas od času se najednou objeví úplně nová věc, kterou bychom chtěli tady mít tak nějak aktuálně, ale když chceme zase velká jména, jako třeba jméno, o němž budeme asi za chvíli hovořit, tak je prostě několikaletý předstih naprosto nutností, nezbytností.

0: Jsme na nádvoří Litomyšlského zámku, sedíme v kanceláři a skoro tak trochu i bytě Vojtěcha Stříteského, který tady tráví většinu svého pracovního a konec konců asi i toho, řekněme, koníčkovského života, protože málo komu se poštěstí asi tak, že by mu práce byla koníčkem jako právě tobě, Vojto. My jsme samozřejmě se bavíme o Smetanově Litomyšli, ale zároveň také o tvém životě a končíme teď blok, který se nazval Svět písní. Tak a i tak záhlibně tady držíš to CDčko, na kterém vidím věnování osobní. Tak co to bylo za píseň, za interpreta, za příležitost?
1: To bylo Koren Grato, Nevděčné srdce, stará neapolská píseň, i když píseň uměla. A když říkám stará, tak zase ne tolik, je z roku 1911, napsali Salvatore Cardillo a napsal ji pro Enrica Caruza, který obrovsky proslavil, ale zpíval to také Mario Lanza, Pavarotti, Domingo. Ale my jsme ji teďka slyšeli v podání Marcella Giordaniho, což je samozřejmě úplně italské jméno. On se narodil na Sicílii, ale žije ve Spojených státech amerických a v roce 2012 poprvé zavítal do České republiky. Měli jsme tady jeho gala koncert, napsal mi krásný věnování, protože jsme spolu zažili docela nezapomenutelné dva dny a nebyly to jenom historky úplně jednoduché, protože je to skutečně světová star. Já jsem rád, že čas od času se nám podaří na Smetanovu Litomyšl přivést interpreta, který ještě v České republice nespíval. Třeba docela nedávno to byl Javier Camarena, což byl také úplně mimořádný zážitek, ale pan Giordani tady zpíval vlastně celou jednu polovinu z italských neapolských písní a já se přiznávám, že muzika je samozřejmě u mě vždy byla a je, asi zůstane na prvním místě, ale na takovém druhém až čtvrtém bez určení pořadí je docela určitě film, cestování a výtvarné umění a literatura a miluju Itálii. Tam skutečně jezdím naprosto nejradši, takže že jsem zvolil do toho Světa písní, píseň italskou, se tak trochu nabízelo.
0: V Itálii ale zůstáváme, protože dalším autorem bude Antonio Vivaldi. Pustíme si jeho koncert pro housle a basso continuo. Když si vezmeme právě tento druh tvorby, tak to je možná přeci jenom asi nejvzácnější forma, která se objeví v dramaturgii Smetanovy Litomyšle. Přeci jenom se úplně nehodí všechno sem na zámecké nádvoří anebo do piaristického chrámu, popřípadě dalších prostor.
1: Určitě ne. Máme tady nicméně několik sálů i sálků. Mám na mysli například nádherný secesní Smetanův dům nebo zámeckou jízdárnu, kterou využíváme myslím už třetí nebo čtvrtý rok. K tomu Vivaldimu a k té nahrávce, kterou naši posluchači uslyší, mám takovou osobní vzpomínku, zase se v ní vracím do mého skoro dětství. Nevím, jestli mi bylo 12 nebo 13 let nebo 14, ve Smetanově domě se konal externí koncert Pražského jara. Tenkrát bylo takové období, že Litomyšl si vydobila, myslím právě přes toho pana doktora Nádvorníka, že každoročně k nám zavítá nějaký vynikající umělec, nějaký host tohoto festivalu. A tenkrát do Litomyšle přijel báječný ruský houslista jménem Leonid Kogan. A já jsem byl jak u vytržení, protože ty housle v jeho rukou jen zpívaly. A ne, že by člověk neměl srovnání, u nás vystupoval pan Snítil, pan Suk, další, a ten Kogan byl prostě pro mě úplně jak zjevení. A hned další den jsem šel do tady zdejšího obchodu Suprafonu. A měli tam s ním jedinou nahrávku z melodie, za to úplně úžasnou. Tenhle koncert G-moll z opusu 12, což je Vivaldiho cyklus šestihouslových koncertů z roku 1729. Já jsem k barokní hudbě vždycky tíhnul a přestože Vivaldi napsal na 230 houslových koncertů, možná jsem zdaleka neslyšel všechny, tak tenhle úplně miluju.

0: Nádvoří a kancelář na zámku v Litomyšli, pozvání Vojtěcha Stříteského, uměleckého ředitele a dramaturga Národního festivalu Smetanova Litomyšl a Český rozhlas D-dur. Tak my jsme teď zhruba tak asi v druhé polovině té dnešní návštěvy a prolínáme, Vojto, tvoje světy. Už jsme absolvovali svět chrámové hudby, teď vlastně jsme ze světa písní sklouzli do světa barokní hudby. To všechno samozřejmě má velké a velké zářezy v uvozovkách tvém uměleckém i osobním životě, ale vlastně se stejně budeme vracet hodně asi k hudbě české a hodně k té hudbě duchovní. Teď předznamenávám, že nás čekají biblické písně, ale předznamenávám i to, že se vlastně zase budeme vracet k tvým oblíbencům, se kterým máš osobní setkání.
1: No je to tak. Ten svět duchovní hudby a svět písní je samozřejmě úzce spojený a já jsem chtěl, aby i dnes byl a biblické písně opus 99. Antonína Dvořáka se k tomu ideálně nabízí. Je to cyklus, který mám nesmírně rád. Nejenže jsem jej tedy opakovaně zpíval v kostelích, ale také jsem jej mnohokrát slyšel, a to i ve skvělých interpretacích. Některé z nich jsou pro mě úplně nezapomenutelné, ať už to je Petr Mikuláš, ať už je to Richard Novák, ať už je to z těch současných, abych nevypadal jako nějaký stařeček, třeba Honza Martiní, který je nádherně dělal s Českou filharmonií a s Jiřím Bělohlávkem. Ale přece jenom existuje interpret, s nímž jsem měl velmi rád, i když on mě bral asi jako jednoho z dalších pořadatelů. Nicméně ten pán se jmenoval Eduard Haken. A byl to národní umělec v tom pravém smyslu slova. Já na něj nesmírně rád vzpomínám, protože on to byl taky člověk velmi vtipný. Člověk, který byl skromný, pokorný na to, jaká to byla opravdu hvězda, tak byl velmi přátelský a on to neměl na Smetanově Litomyšli u nás úplně nejrůžovější, protože když jsem přijel na hostování, tak jezdil po okolních vesnicích do venkovských kostelíků. Já sám jsem byl třeba jednou v Dolním Újezdě a tam při nedělních bohoslužbách zpíval právě biblické písně nebo třeba Kde domov můj, on to vždycky uváděl, Nevstávejte, tohle není hymna, toto je píseň toho slepého mládence a tak dál. A oni ho se moc nechtěli pouštět na ty zájezdy, protože samozřejmě, že se o tom tady bylo plno bonzáků, kteří takovéhle věci, jakože mistr Haken tady jezdí po kostelích a tak. Takže já jsem s ním biblické slyšel mnohokrát. A když byla ta příležitost v roce 92 a my jsme úplně a zcela udělali nový koncept Smetanovy Litomyšle, tak já jsem prostě řekl, že by jeho součástí každého ročníku měla být taková děkovná bohoslužba, při níž budou znít nějaké zásadní hudební díla. A ta tradice se od toho roku 92 drží a prvním, kdo takovou spoluúčast velmi rád přivítal, byl zbožný člověk, muž bohabojný, právě mistr Haken, a v roce 92 v kostele Povýšení svatého kříže zpíval při mši celý cyklus biblických písní. To je doopravdy něco, na co nemůžu zapomenout.
0: Když vůbec se vrátíme k tvému zpívání, nechybí ti ten aktivní hudební život? Nebo já vím, že jsem viděla nedávno na sociálních sítích tvoji fotku u varhan. Určitě si zahraješ. Tady v kanceláři máš klavír, který ti teda během Smetanovy Litomyšle kradou. To je pravda, že ti ho vystěhují pryč. Ale dostaneš se vůbec vlastně i k té aktivní hudbě?
1: Ale dostávám, ale už je to jenom čistě neveřejné. Skutečně rád si zabrnkám tady na piano, ještě radši mám, když si tam navolím ty smyčce, a aby si někdo nemyslel, že se nám tady na zámku krade, my ten můj nástroj, ten Kurzweil, prostě vystěhujeme do druhého zámeckého nádvoří, kde v průběhu festivalu slouží jako nástroj pro korepetice, pro doprovody a tak dál. Asi vůbec nejčastěji beru do ruky tu kytaru, protože on klavír, který doma mám, dělá docela hluk a na trubku už jsem nehrál, ani nepamatuju.
0: Tak. A zpívání?
1: To si zaspívám třeba s tou kytarou a čas od času si něco zkouším ještě z not a taky si přirozeně přehrávám některé věci, o nichž uvažuji v dramaturgii a podobně. Ale opravdu, a teď každý muzikant ví, o čem dobře mluvím, prostě to nejde vystupovat bez tréninku, to je jako kdyby atlet měl skákat do výšky a 2 roky prostě neskákal nic, netrénoval. Prostě to nejde, ten hlas ztrácí a já to vysloveně nemám rád, aby mě někdo nutil, teď nám tady zaspívej a takové, už to nedělám.

0: Biblické písně Antonína Dvořáka vybral do dnešní návštěvy Vojtěch Střítezký v rámci celé dramaturgie tohoto pořadu, protože nás pozval sem do své kanceláře na Litomyšleckém zámku. Vojto, ty si vybral vlastně i trošku méně tradiční nahrávku, protože je s varhanami.
1: Je to úmyslně, jednak já ani nevím o jiné Hakenově nahrávce. Myslím, že toto je jediná dostupná nahrávka s varhanami. Za druhé si myslím, že to mistr Haken nejčastěji právě s doprovodem varhan zpíval. A tady Martin Schneider tu desku ještě doplňuje nějakými improvizacemi. Samozřejmě se mi líbí i nahrávky s orchestrální doprovodem. Prvních pět těch písní instrumentoval nebo orchestroval přímo Dvořák, dalších pět, které původně Dvořák instrumentoval nebo orchestroval, také se ztratili, tak je dělal, myslím, že Jarmil Burghauser, také velmi hezky, ale tato prostá forma, nižší hlas a varhany je mi nejbližší. Nemám tento cyklus příliš v oblibě, když jej zpívá soprán, ku příkladu. Myslím, že ten mužský hlas, i když Věra Soukupová je dělala úžasným způsobem, mužský hlas je k tomu takový přirozenější.
0: Každý festival, který nese název nějakého skladatele, si určitě váží toho svého. Navíc jsme v rodišti Bedřicha Smetany. Teď nechci vůbec, aby to vyznělo jako otázka v uvozovkách máte rádi Dvořáka, ale jak třeba musíš pečlivě dbát, aby byl zastoupen Bedřich Smetana v rámci dramaturgie Smetanovy Litomyšle a jakou máš prostoru nebo volnost vlastně dávat příležitost jiným autorům? Je tam nějaký třeba byť psychologický poměr, který věnuješ Smetanovi a který potom rozděluješ mezi ty ostatní?
1: No, máme upřímně řečeno jeden úzus, který platí hodně let, a to je ten, že každý ročník Smetanovy Litomyšle by měl přinést alespoň jedno Smetanovo jevištní dílo, protože ať už budeme mezinárodní operní festival, mezinárodní hudební festival, národní festival, zkrátka a dobře, tohle je Smetanova Litomyšl a náš rodák musí být náležitě uctěn, oslaven, prezentován. To je dáno nejen tou tradicí, ale i, řekl bych, nepsaným takovým pravidlem. Já třeba Smetanovou hudbu opravdu mám velmi rád, takže mě to nečiní žádný problém. Musím si uvědomit, že Smetana nebyl autorem symfonií, kromě tedy několika takzvaných švédských symfonických básní a samozřejmě mé vlasti, o níž ještě budeme určitě mluvit. Takže v tom repertoáru pro letní festival jsme poněkud omezeni, protože velká spousta klavírních, samozřejmě skladeb, vynikajících klavírních skladeb, ale přece jenom té komorní hudbě se tady věnujeme o něco méně, jsme na ty větší formy. A také abych uvítal, kdyby kromě té jedné triumfální symfonie toho měl Smetana ještě více, ale už i tu jsme hráli. Já nechci říct, kolik procent na festivalu by měla Smetanova hudba zaplňovat, to vůbec takhle nepočítám, ale když máme prezentace programu, tak vždycky je to moje první téma, obyčejně se Smetanova hudba dotkne každého třetího, čtvrtého pořadu, který dáváme, takže dejme tomu, máme-li 40 pořadů, tak v 8 až v 10 zní hudba Smetanova, buď i v souvislosti s jinými skladateli, nebo ryze Smetana.
0: V programu té letošní Smetanovy Litomyšle je oratorium svatá Ludmila Antonína Dvořáka. Ovšem, ty si vybral teď jako příští ukázku dvě části z Dvořákovo Stabat Mater.
1: Musím se přiznat, že kdybych si udělal nějaký žebříček nejoblíbenějších knih, obrazů, filmů, dramatu, hudebních skladeb, tak zcela určitě by na jednom z nejvyšších stupňů třeba vedle mé vlasti Dvořákova duchovní kantáta Stabat Mater, dílo, které, myslím, je milované na celém světě. úplně bez výjimky. Je to ten nejčistší dvořák, jakého známe, a ostatně ty dvě části, které jsem si dovolil doporučit k odvysílání, Fakt me verete, cum flere, ta úžasná melodická linka tenoru, potom zbor a pak část závěrečná Quando corpus morietur, I když tělo zemře, dej mi pane, abych našel místo v ráji. To je tak univerzální poselství a hudebně je tak mistrovské, sdělné. Já už dokonce bych si myslel, že tady se dostáváme do trošku jiné dimenze. Občas některé skladby mají tuto vzácnou vlastnost, že jsou víc než jen hudbou, a v případě právě Dvořáka Stabat Mater jsem o tom přesvědčen.